Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: děláme vlny. Český rozhlas, Radio Wave.
1: Věci se mají tak, že ani nevíš, jak si počít.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Okay, wait.
1: Rádio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak. Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Violating all star culture.
1: Gary.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
0: Svět na dosah.
1: Casablanca.
0: Pavel Sladký a jeho hosté, kteří zažili svět na vlastní kůži.
1: Casablanca. Svět na dosah.
0: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer
1: na rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: krásné dobré ráno v 8 hodin a 1 minutu posloucháte Radio Wave, no a začneme rovnou zprávami. Ve studiu je Bára Zajíčková.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Dnes ve 14 hodin začínají komunální volby. Kromě zastupitelů měst a obcí lidé volí taky obsazení třetiny senátu. Volební místnosti budou otevřené dnes od 2 hodin do 10 do večera a znovu se otevřou zítra v 8 ráno a zavírat budou ve 2 odpoledne. Volební lístky měli voliči dostat do schránek, případně je získají ve volebních místnostích. Poprava armádního psychiatra Nidala Hassana, který v roce 2009 zastřelil na vojenské základně v texaské Fort Hoodu 13 lidí, bude podle amerického ministra obrany Petea Hecetea veřejná. Muže odsouzeného vojenským soudem k trestu smrti má 3. prosince zastřelit popravčí Četa. Vykonání trestu smrti chce ministerstvo přenášet živě na internetu. Ministerstvo financí chce více chránit živnostníky před věřiteli. Navrhuje změnu zákona, která má omezit sankce při nesplácení úvěru. Návrh je teď v připomínkovém řízení. Příští týden ho ministerstvo projedná například se zástupci neziskových organizací. Ti varují, že by novela mohla oslabit postavení spotřebitelů. Sál Pražského radiopaláce už je téměř připraven na účinkování souboru Divadla na Vinohradech. Jestli ale začne v náhradních prostorách vystupovat ještě letos, není jisté. Rekonstrukce bývalého kina Květen trvala rok.
1: Sport.
2: Po skoro 30-denní reprezentační přestávce se vrací fotbalová šance liga. Poslední Zlín přivítá v předhrávce 10. kola vedoucí obhájce titulu z Pražské Slávie. Utkání začne v 18 hodin.
1: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku jasno až polojasno. Během dne od severozápadu oblačnosti přivívat. Na jihovýchodě až večer. Večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty z 11 až 15 stupňů Celsia. Na jižní Moravě až 18. V 1000 metrech na horách pak očekávejme kolem 6. A to byly první zprávy v 8 hodin. Více najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas. A na Radio Wave začíná ráno s Krištofem.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

líbí a Conjuring, předtím taky Steve Lacy a Nice Shoes. To jsou tracky, které nám otevřely ranní vysílání Rádia Wave v pátek 9.10. v 8 hodin a 9 minut. Vás z proskleného studia na rohu Vinohradské a Balbínovy ulice v Praze zdraví Krištof Šimek. Doufám, že se vám krásně vstává, anebo že třeba jdete naopak po noční spát, ať už to máte jakkoliv. Teď tady Rádio Wave bude tohle vysílat další 3 hodiny, než mě vystřídá v 11 Kuba Vinařický. Do té doby spousta zastavení, zejména u kulturních akcí, protože jak už to je zvykem, v pátek, v sobotu se toho v Česku děje vždycky nejvíc, alespoň třeba co se týče koncertu, ale pozveme i na jiné akce. Zároveň dneska 9.10. přejeme ke svátku všem Štefanům, taky Sárám. No a připomínám, že je taky Světový den pošty, tak snad vám dneska všechny objednané balíčky dorazí. No, nebudu to prodlužovat, čeká nás toho spousta taky hudebních tracků, novinek v playlistu Rádia Wave. Teďka si dáme Karolínu Beranovou, taky Jenny Wall, no a jednu z těch nejnovějších skladeb Blue Wandy a skladba X.

Český rozhlas Radio Wave.

Karolina Beranová, skladba Prák na vlnách Rádia Wave v 8 hodin 19 minut. Jsou mladí, plní úzkosti, prášku, naděje a lásky. S rodiči si nerozumí, policajty nenávidí a sociálka selhává. Ivorovi a jeho nejlepším kamarádům Markovi, Arianovi a Jonasovi je 16, žijí v Oslu a propadají se stále hlouběji do světa drog a násilí. Takový Trainspotting, generace Z, novou knihu, audioknihu Rádia Wave, poslouchejte do 25. října, je to titul od Olivera Lovrenského, Když nám bylo míň, no a mezi 6 epizod, zhruba půl hodinu dlouhých, je to rozdělené na našem zpravodajském takovém portálu můjrozhlas.cz, zároveň poslouchejte klidně i na stránkách Waveu a tam, kde audioknihy rádi posloucháte. Jinak Oliver Lovrenský, mladý norský spisovatel s chorvatskými kořeny, no a román Když nám bylo míň, inspirovaný autorovými zážitky, se objevil taky na většině norských seznamů nejlepších knih roku 2023, přitom Oliver Lovrenský stále ještě autor ročník 2003. Jinak do češtiny, tedy do toho, co uslyšíte v rámci audioknihy, to celé namluvil herec Krištof Bartoš. Tak poslouchejte do 25. října, máte ještě čas zdarma k poslechu audiokniha Rádia Wave Oliver Lovrenský, Když nám bylo míň. Cheese, his name is Cheese. They say they don't fuck with me, but I say they can't fuck with me. Omíň.

0: Laser Viking, skladba True Love na vlnách Rádia Wave krátce před 8:30. No a teď pozvánka k dnešní 18. hodině, protože si dáte určitě rádi Quest, tedy herní magazín, podcast, pořad Rádia Wave s Jaromírem Mevaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem. No a v nejnovějším dílu Questu se Jarda, Lukáš a Šárka vracejí ke hře, o níž mnozí nejspíš ani netušili, že si ji chtějí zahrát znovu, tedy Assassin's Creed 4 Black Flag. Po 13 letech se totiž dočkal přepracované verze s podtitulem Resistance, takže znovu se otevírají stavidla do právě toho pirátského Karibiku. Pokud máte rádi Assassin's Creed tuhle sérii, ale pokud máte obecně prostě rádi hry, nebo právě Šárku, Lukáše a Járu, tak poslouchejte dneska v 18 hodin.
1: Quest. Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
2: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer.
1: Na

0: catch me.
1: Why am I alone? 'Cause everybody's reaching for you.

0: Hemlock Springs na vlnách Rádia Wave 8 hodin 43 minut posloucháte ranní vysílání. No a teď je před námi novinka v playlistu, stojí za ní britské dívčí trio Say Now v Londýně usazené. Tenhle hudební projekt zatím jako kdyby vydával singly, které mají obsáhnout dějiny elektronického popu posledního čtvrtstoletí. No s novým singlem Met My Match nicméně Amelia Onuroa, Maddie Haynes a taky Issy Salvanera ohlásili svoje debutové EPčko, to vyjde v listopadu. No a pod skladbou Met My Match, kterou si dáme, je taky podepsaná vám na rádiu Wave velmi dobře známá hudebnice Pink Panthers. No a vracíme se tak na začátek tisíciletí k dívčím britským popovým skupinám, jako byly třeba Sugar Babes nebo Atomic Kitten. Takže pojďme si dát trošku mainstreamového popu, ale taky s přimíchaným UK garage a dalšími žánry. Teď je tady novinka Say Now a Met My Match.
1: Novinka.
2: Novinka na Radio Wave.

Charlie XCX, Dying for You na vlnách Radia Wave, 8 hodin 53 minut. Teď nás čeká Donbart 001, což je rapper, zároveň taky host posledního Excalibru, takže si s A$APem Jardou, s Casablancou a dalšíma popovídal o úspěšném projektu Strasse Aroma, který tedy pokračuje. No a vy si to klidně připomeňte, Excalibur dáváme taky ve videoformátu, takže třeba na YouTubeovém kanálu Radia Wave najdete všechny ty epizody. Teď tedy Donbart 001 se skladbou Mario Balotelli, potom taky Dim Haze, no a potom taky Bára Zajíčková a další zprávy Radia Wave.

Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Za pár vteřin bude 9 hodin, ve studiu už je připravená Bára Zajíčková, před námi jsou další zprávy Rádia Wave.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: V Česku je dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Ministerstvo zdravotnictví proto navrhuje zkrácení jejich povinné praxe po vysoké škole. Nově by místo 4 let měl stačit 1 rok. Proti návrhu jsou vysoké školy i profesní organizace. Podle nich není roční praxe dostatečná a navrhované změny by vedly k nižší kvalitě péče. Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič jedná v Číně. Hned na úvod dvoudenních jednání prohlásil, že obchodní deficit Unie vůči Číně je neudržitelný, ale cílem Bruselu je odvrátit případnou obchodní válku s Pekingem. Před Národním technickým muzeem v Praze můžete dnes a zítra odevzdat své staré elektrospotřebiče. Akci Recyklační víkend na oslavu Mezinárodního dne elektroodpadu muzeum letos pořádá po 12. Cílem akce je získat nové exponáty do muzejní sbírky. Zbylé spotřebiče ekologicky zrecykluje specializovaná firma. Norský Nobelův výbor dnes vyhlásí letošního nositele ceny za mír. Vybere z více než 280 nominací. S medailí a diplomem je spojená i finanční odměna v přepočtu přes 26 milionů korun. Loni dostala Nobelovu cenu míru lídrině venezuelské opozice Maria Corina Machadová.
1: Sport.
2: České fotbalisté zabojují o postup na mistrovství světa. V úvodní části baráže nastoupí před vlastními fanoušky v Pardubicích proti Skotkám. Zápas začne v 19 hodin.
1: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku jasno až polojasno. Během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat. Na jihovýchodě až večer. Večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Na jižní Moravě až 18. V 1000 metrech na horách pak čekejme kolem 6. A to byly zprávy v 9 hodin. Více najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas. A na Radio Wave pokračuje ráno s Krištofem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

Další.

0: 9 hodin 7 minut posloucháte Radio Wave, dohrává nám Darko Dona, skladba Lifestyle. No a v téhle hodině, v té druhé hodině ranního vysílání si dáme hodně kulturních tipů, protože už jsem tady stihl letem světem proletět nabídku, kam dneska v rámci celé České republiky vyrazit za kulturou, a že se toho skutečně děje požehnaně, takže nabídnu spoustu variant, jak třeba strávit dnešní večer, protože ano, počasí už skutečně začíná chytat ten opravdový podzimní vibe a ty teploty přes 20 stupňů odpoledne už dneska ani vlastně o celém víkendu by nikde v Česku neměly být. Tak se omlouvám, že jsem možná pro někoho v tuto chvíli poslem špatných zpráv, ale třeba já z toho mám vlastně docela radost. Subaru, to je teďka hudební záležitost, kterou si dáme v příštích minutách. Míříme do norského venkovského trepu. Dáme si totiž nový single právě rapera a producenta Subaru, který spolu s jeho kolegou jménem HC, tedy v češtině psáno, tvoří norskou rapovou skupinu Big Dead Rappen, takže tenhle hudební projekt se určitě promítá do nové skladby, která se jmenuje Kongidumic Jurty. Každopádně tedy je to další novinka v playlistu Radia Wave, no a vy si ji užijte právě teď.
1: Novinka.

Dneska je můžete slyšet naživo, tohle jsou mimo jiné taky vítězové Checkingu, kapela Island Men, skladba Tunnel Vision, a dneska se představí v Brně na koncertě. To si dáme taky v této hodině pozvánku nejen na koncert do kabinetu Mus. Teď ale k jiné taky kulturní události, která už se děje, protože od 7. října, tedy od středy, můžete po celé České republice vyrážet do kin na festival B2K, respektive na přehlídku filmu s velmi vážených festivalů, jako jsou třeba Benátky nebo Festival Cannes. No a právě dneska je ten program opět velice nabitý a to jenom můžu zmínit, že těch kin, které se do téhleté akce zapojilo, je skutečně nespočet a vy tak máte skutečně možnost vyrazit v Boskovicích, v Čáslavi, v Českém Brodě, v Chebu, v Rýdku Místku, Havířově, Hodoníně, Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi, Písku, taky samozřejmě v Praze, ve spoustě dalších míst, které bych tady četl dlouho. To podstatné, co potřebujete vědět, je, že na stránkách B2CAN, tedy B2CAN.cz, najdete kompletní přehled. Těch snímků, které můžete vidět, je skutečně spousta, ale z těch nejdoporučovanějších můžu vyjmenovat třeba snímek Minotaur od režiséra Andreje Zvjaginceva, ruského filmaře, který byl proti válce na Ukrajině a v tomto snímku se zabývá právě tímto vojenským konfliktem. Je to autor, který žije v exilu. Zároveň je taky třeba snímek Její soukromé peklo, Rudé skály nebo snímek Spasení. Takže opravdu spousta velmi kvalitní kinematografie na vás čeká v rámci tohohle festivalu. No a vy vyrážet můžete skutečně do desítek kin po celé České republice. V Praze v kinu Edison dokonce máte možnost si koupit i festivalový pas a tím pádem na těch filmů vyrazit co nejvíc i za nějakou zvýhodněnou cenu. Joey BDS, taky Keba Uše a nebo Erika de Cassie, to jsou ti, kteří vám budou dělat společnost v příštích minutách na rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Před námi první várka pozvánek na dnešní večer. Začnu v Praze, kde toho je taky navařeno spoustu. Elektronika v Roxy a legendární Christian Leffler. Pokud byste chtěli vyrazit na baskytarového virtuóze Vincenta Garciu, tak máte v rámci festivalu Groove Brno možnost ho vidět, ale v Praze, v Lucerna Music Baru, dneska večer. Spousta dalších koncertů. Skyline v Cargo Gallery. Dneska taky do Valentins pokřtí svoji desku novou v Kafe v lese. No a taky se představí Saul a Hasan, dvě významné jména českého rapu a taky R&B. Ti konkrétně zahrají v Křižíkových pavilonech v Praze. Jdeme taky do Ostravy, tam se představí Cringe Prince, taky Temný Rudo nebo RNZ v rámci Otec, Syn a Duch Svatý Tour, konkrétně v kulturním centru Provoz u řeky u Sýkorova mostu. V evangelickém Kristově kostele v Husových sadech dneska to nejlepší od Ennia Morriconeho. Krásný určitě hudební zážitek v kostele se svíčkami, takže i tohle můžete zažít v evangelickém Kristově kostele. Trošku jinou zábavu zažijete v baráku, kde dneska zahrají Tři sestry, předskočí jim taky Degradace. No a pojďme si dát ještě brněnskou nabídku v té první várce koncertu. Zmiňoval jsem Island Mint společně s kapelou Panoptikum. Dneska zahrají v kabinetu Mus. Akce začíná od 20 hodin. Pokud byste chtěli vyrazit za repem, tak Kojo dneska na Flédě večer. No a představte si, v Metro Music Baru dneska taky zahraje Martin Chodůr, hudebník, zpěvák, kterého určitě znáte třeba ze Superstar. Je to vítěz jedné z těch řad československé Superstar, pokud se nepletu. Tak i takovouhle kulturní nabídku přináší Radio Wave v další hodině. No a teď Schoolboy Q, taky Adéla, nebo novinka od Berlin Manson.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Radia Wave.
1: Kulturní tipy na Radio Wave.
0: Kulturistán.

0: Playák.
1: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
0: Hudební mix Rádia Wave.
2: Hudební mix
1: Rádia Wave.
0: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

0: Way, skladba Exem. Teď už pozvání k poslechu aktuálního hotspotu. Čelist, lícní kosti, obočí. Sociální sítě vám během pár vteřin vysvětlí, co je na vašem obličeji špatně a hned nabídnou řešení. Třeba lymfatickou masáž, nebo botox, nebo nějaké různé výplně. S autorkou série Stělesnění Adelou Šponerovou mluvili autorky pořadu Hotspot Sarah Abulka Simabára Součková i třeba o tom, proč ze svého těla dělá spousta lidí seznam úkolů, kdo na naší nespokojenosti vydělává, no a co všechno sociální sítě dokázaly namluvit o našich tělech. Tak si teď dejte krátkou ukázku v plném znění třeba na webu Wave.cz nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci.
1: Teď nedávno nám vyšel právě díl o tý jako Dead Girl, o tom jako fakt fitness těle a tam mi přijde jako fakt hrozně nejtěžší vlastně ty slupky, ono u všeho tohohle tělesného je to těžký jako odloupnout, ale u tohohle zvlášť, protože vlastně tam se jako spojou všechny ty atributy, které jako se hrozně cenějí, že prostě když jsi disciplinovaná, Sáro, tak to je super, mm-hmm. jako by Sára a řekne ti to mamka, babička, spolužáci, jako by nikdo ti neřekne, že možná je to divný a vlastně to fakt jako to rozlousknutí toho, do jaký míry to pochází ze mě, že jsem chtěla cvičit a přesně jako, že mě bavilo jít si zaběhat a do jaký míry to vždycky bylo vlastně dominantně o tom, že jsem jako aspirovala na něco. Jako fakt mi to dlouho trvalo a doteď vlastně nevím u toho, když cvičím a starám se o sebe, jak moc jako se mi chce a jak moc je to nějaký naučený vybití energie. Že to jsem vlastně jako měla nějakou dobu, že jsem už byla tak zvyklá přeci každý den chodit, tak vlastně najednou si fakt cítila takový mravenčení, když se jako nešel, že tam se jako fakt hrozně za mě spojuje, hrozně vrstev a taky jako hrozně atributů, co ta společnost miluje, jako produktivita, cíle vědomost, jakože vlastně všechno tohle u toho nikdo neřekne, že přece děláš něco špatně nebo že se staráš o svoje jídlo, tak to je přece super, ne? Že řešíš kalorie nebo že chodíš brzo spát, ale vlastně jako pokud se to stane rigidní, tak prostě, což se skoro vždycky stane, protože prostě ti sdílí ta třeba sociální sítě, ti sdílej ty návody na ten život a vlastně jako třeba mladá se nedokážeš jako odhadnout, jak to máš dělat jako podle sebe, tak no.
2: Jako já tam cítím vždycky takovou jako hranici, nebo takový jakoby test, takový lakmusový papírek je vždycky podle mě v jakýkoliv věci, ať už jde třeba o fitko nebo o stravu, tak v momentě, kdy si představíš, že bys to neudělala tak, jak bys měla, tak jako co s tebou ta věc udělá, jestli jako najednou sobě cítíš nějakou jako úzkostnou reakci na to, jo, tak tam jo. Jakoby vždycky si řeknu jako tak to už je jakoby blbý. Tady jakoby to začíná přesahovat někam, kde už bychom měli zpozornět, ale v momentě, když seš úplně v pohodě, že prostě si zaběhat nejdeš, nebo že si dáš večer mekáč, nebo cokoliv, tak tam si myslím, že jakoby pořád ta hranice ještě jakoby je, že to je zdravý.
1: Jako je to za mě vlastně furt nějaká jako celostní práce i na nějakým duševním zdraví, protože si myslím, že to právě se může dostávat do všech oblastí, že jo, nejenom těchhle z těch tělesných, ale i toho, jestli třeba chci být strašná kariéristka, jako vlastně odkud to pochází, z jakého místa. Takže jako celý tohleto ohledávání těch hranic a nějakých jako mých ideálních nebo toho, co bych doopravdy chtěla, jako probíhá na pozadí nějaký jako větší terapeutický práce, že vlastně to jako hodně to řešíme skrze to, co teď doopravdy potřebuješ, což je pro mě jako vlastně věta, kterou jako jsem, nevím, začala stýchat poprvé před 4 lety, jakože do té doby jako pro mě nic takového jako co cítíš a co potřebuješ, moc jako neexistovalo a moc jsem nedocházela pochopit, proč se mě na to někdo ptá, teď jako já dělám věci tak, jak se mají dělat.

Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

občas high, občas down, občas sám. Občas si zvykal nepatřit nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom...

0: Dušan Vlka, skladba Duša Undergroundu na vlnách Radia Wave. V 9 hodin 54 minut posloucháte ranní vysílání, ve kterém ještě před 10. před dalšími zprávami nabídneme třeba Super Organism a Chai, nebo taky domácí hudebnici Annabelle se skladbou Smart and Dump, no a za pár minut taky další zprávy s Bárou Zajíčkovou.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave. Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Smart and Dump, no a naproti mě už s úsměvem a dobrou náladou je připravená naše zprávařka. Další zprávy Rádia Wave s Bárou Zajíčkovou.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Do Spojených států odjela delegace ukrajinských vyjednavačů. Ve Washingtonu budou jednat o obnovení mírových rozhovorů s Ruskem. Za březnovým pokusem o útok na pobočku Bank of America v Paříži stojí pro iránské milice. Podle deníku Le Monde to tvrdí americké tajné služby. Muže podezřelého z plánování teroristického útoku zatkli agenti Spojených států v Turecku. Dnes můžete začít vybírat své nové obecní zastupitele. Třetina obvodů bude volit i senátory. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a přístupné budou do 10 večer. V sobotu budou znovu otevřené od 8 hodin ráno do 2 hodin odpoledne. Lístky jste měli dostat do svých poštovních schránek. Případně si je můžete vzít nové přímo ve volebních místnostech. Ochránit včelstva před morem a hnilobou včelího plodu by mohl do budoucna nový přípravek. V unikátním proletovém hale v Terezíně ho spolu se včelařskými a technickými odborníky testují vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd. V dokonale uzavřeném prostoru, ze kterého nemůže infekce uniknout, jsou schopni nasimulovat přirozené prostředí pro včely.
1: Sport.
2: Hokejista David Pastrňák zazářil v nočním utkání zámořské NHL. Kapitán Bostonu se dvěma góly a dvěma přihrávkami podíl na triumfu Bruins nad Utahem 6-1. Jednu asistenci si v utkání připsal také další útočník domácích Pavel Zacha.
1: Počasí.
2: A dnes bude zpočátku jasno až polojasno. Během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat. Na jihovýchodě až večer. Večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Na jižní Moravě až 18 stupňů. V 1000 metrech na horách pak čekejme kolem 6. A to byly poslední zprávy v 10 hodin. Více najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas. A na Radio Wave pokračuje ráno s Krištofem.
1: Radio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.

Za 5.12, tak se jmenuje deska jihlavského uskupení 5.8G, hostuje na ní taky slovenský rapper Gleb, no a my jsme právě slyšeli skladbu Mac 2 na vlnách Radia Wave v 10 hodin a 10 minut. Pozvu vás v téhle hodině třeba na Fofr Festival, na festival krátkých filmů, k tomu spousta taky pozvání na všemožné další akce i třeba k něčemu, co si můžete počíst na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Teď zastavení u další novinky, protože po úspěchu ve Startéru přišel taky velký úspěch v Checkingu, který ovládla letos kapela I Dead Young. No a v rámci téhle výhry vznikl taky videoklip k jejich novému singlu Trust Your Daughters. No a skladba je druhou ukázkou z chystané desky Seen in Reverse, která vyjde na konci října už za pár dnů. No a kapela na té desce posouvá svůj původně folkový zvuk k takovému experimentálnějšímu mixu elektroniky, taky alternativního roku, a taky tam trošku zabředne do psychedelických poloh. Novinka Trust Your Daughters právě teď ve vysílání Rádia Wave. I Dead Young.

0: post-hardkorová kapela Show Me The Body z New Yorku a skladba Do What's Right na vlnách Rádia Wave. 10 hodin 20 minut aktuální čas. Už 10 měsíců mají ženy v Česku možnost využít takzvané poporodní návštěvy. Jak služba, kdy ženu v 6 nedělí přijde domů navštívit a zkontrolovat porodní asistentka, vypadá? Jak systém funguje a s čím vším může porodní asistentka pomoci? Na to se ptala Míša Sladká, autorka pořadu Houpačky, Petra Kolka, primáře porodnice ve fakultní Thomayerově nemocnici v Krči. Tady teď ve vysílání Rádia Wave krátká ukázka.
1: Porodní asistentka je velmi cenný člověk. Myslím si, že to je profese, která je ceněná, nevím, jestli je úplně doceněná v dnešní době. A je to historicky jedno z nejstarších zdravotnických profesí. Porodní asistentka tady vlastně byla od doby, kdy člověk rodil v nějaký jako sociální skupině. Tak se rodilo jenom s porodní asistentkou. Já dneska, když se bavíme o tom, co je přirozený porod, tak vždycky se tam do jakého časového období, do jakého kontextu to chcete zařadit. Jestli jako když jsme lezli ze stromu na zem, nebo jako v době, když už jsme žili v domech, ale ještě nebyli žádní doktoři, tak už ale byly porodní asistentky. Už prostě v té komunitě byla nějaká starší žena, která s tím měla nějakou zkušenost a té rodičce s tím v mezích svých možností pomáhala. Moderní porodnictví, kdy do toho začali zasahovat vlastně lékaři, je relativně mladý. To trvá několik set let teprve.

0: že tam právě je práce té a cesta pomocí porodní asistentky. Jinak to prostě neuděláme. To je ta žena, která vlastně dneska je to profesionálka, ale nahrazuje právě tu nejstarší, nejzkušenější ženu z té komunity a té ženě pomáhá s tím porodem. A to je nejenom vyndat to dítě, ale je právě jak přistupuju k tomu porodu, jak se na to připravuju, jaký mám očekávání, abych věděl, že dnes v rámci zachování zdraví žen a miminek bude zhruba 20% porodu skončit s hezkým řezem. Mít tam tuhle tu rezervu, že se cokoliv může stát, že to nemusí skončit tím ideálním, že porodím bez jakýkoliv medikace a budu šťastný a všichni budou zdraví a všichni budou spokojení. Takhle to nemusí dopadnout. A na to být připravený, mít tam tu rezervu, aby když to tak nedopadne, tak aby mě to nějak psychicky prostě nehodilo zpátky, aby se mi nerozjeli nějaký nepříjemný stavy a hlavně abych prostě měl satisfakci z toho porodu, aby ta žena prostě odcházela a byla prostě spokojená, i když se třeba něco nepovede. Takže to si myslím, že je práce té porodní asistentky. Pak samozřejmě celá ta péče okolo porodu, kde by za mě ideálně byla jedna porodní asistentka na jednu rodičku a celý ten porod by strávili spolu, navázali by nějaký vztah. Ona by jim rodila jedno dítě, pak by jim porodila druhé dítě, pak třeba třetí dítě. Tak jako to bylo dřív prostě v těch vesnicích a v těch komunitách. Takhle si myslím, že by to bylo ideální. Byla by jim i radou právě, jak se připravit dál, co pro to miminko připravit, kdy ho začít přikrmovat. Samozřejmě ty poporodní kontroly. Je toho strašně moc, ta porodní asistentka všechno umí, i dnes. Toto je všechno v její náplni práce vlastně. A takže oni to umějí, akorát ta společnost to neumí dobře využívat.
1: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv.

Kira na vlnách Radia Wave, skoro 10 hodin 32 minut. Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln se po rekordně dlouhém nasazení vrátila na základnu v San Diego. Na moři strávila rekordní čas, více než 260 dní bez jediného zastavení v přístavu, to všechno kvůli konfliktu s Íránem. Život na souši se ale mezi tím významně změnil, protože celkem 122 námořníků se během té doby, co strávili na lodi, stalo otci. Je to moje první dítě, narodila se 31. prosince, ale já měl tehdy 1. ledna, protože jsme zrovna kotvili u Jihočínského moře. Z návratu jsem dost vystrašený, protože jsem v životě nevyměnil ani plenu, popsal reportérům na lodi jeden z námořníků. Podmínky na palubě a opakovaně prodlužující se nasazení v misi vyvolaly obavy o psychický stav posádky. Úřadující ministr námořnictva Hung Sao v září přiznal, že se celkem 8 příslušníků posádky a taky doprovodné úderné skupiny už během nasazení pokusilo o sebevraždu, takže pro většinu je tak návrat šťastným dnem a více než 100 tedy nasazeným se změnil život, protože na pouštná, ne na poušti, na pevnině je čekali kromě tedy jejich partnerek, manželek, ve spoustě případů taky malé děti. Takže podrobnosti k tomuhle tématu, i co za konfliktem stojí, to všechno zpracovává zpravodajský server iRozhlas.cz a vy si tam i tenhle ten článek můžete rozkliknout. Teď Aich a skladba 1989, taky Aiko, no a nebo další zastavení na britské rapové scéně, protože si dáme Skeptu.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
0: Svět na dosah.
1: Casablanca.
0: Pavel Sladký a jeho hosté, kteří zažili svět na vlastní kůži.
1: Casablanca. Svět na dosah.
0: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer
1: na Rádiu Wave.
2: Ahoj, tady Aiko a posloucháte Rádio Wave.

Skepta, taky Sax a taky Jason Status na skladbě Innocent Smile na vlnách Rádia Wave 10 hodin 41 minut. Právě v těchto dnech probíhá festival FOFR, tedy festival krátkých filmů. No a dneska pro vás mají organizátoři další zajímavý program v rámci tedy FOFR 4. ročníku Mezinárodního festivalu studentských filmů, který probíhá v kampusu Hybernská. Dneska se můžete těšit na takovou raritu, o kterou se podělí Jiří Mádl a taky Miro Mráz, protože budou promítat jejich, nebudou promítat jejich úspěšný celovečerní debut Pojedeme k moři, ale jejich úplně první krátkou ukázku, kterou tehdy natočili jako takový vizuální koncept pro Státní fond kinematografie, aby komisi názorně předvedli, jakou bude mít jejich chystaný film atmosféru, dynamiku a styl, takže pokud jste film Pojedeme k moři viděli, budete o trošku více nabrýfovaní, ale určitě dneska dokážete si ten program užít, aniž byste film viděli. Spousta dalších bodů v programu, tohle konkrétně s Jirkou Mádlem a Mirom Rázem je dneska od 16 hodin v hlavním sále, ale podrobný program na foferfestival.cz, tak klidně za nějakým filmem vyražte. Helvana, Bakar a taky Fontaines DC, teď na Radio Wave.

0: Dohrávají nám Fontaine's DC Favorite. Jak velkou radost by měla Martina Foldinová, kdyby teď střídala ranní směnu, ale je tady Jakub Vinařický. Kubo, Fontaine's DC a ty? Je tam nějaký vztah?
1: Je tam vztah skrze moji moderátorskou dvojici Sáru Slavičkou, která je úplně adoruje a miluje. Fát? A už mě to trochu taky naučila.
0: Takže... Počkej,
1: a
0: má radši Fontaine's DC nebo Hihi Haha holky? Takzvaně hyhiny.
1: Ale to je danajská takzvaně otázka, ano. Protože ani jedna odpověď by nebyla správná. Myslím si, že je to na srovnatelný úrovni takhle.
0: OK, tak když už jsme tady u té hudby, tak co třeba v poslední době ti nějak utkvělo v paměti, že jsi řekl z nějakých nových releaseů? Samozřejmě můžeme zmínit kapelu The Fireballs, akorát tam nedochází úplně k novým releaseům, tam se spíš čeká, který zase golden hit se stane golden hitem.
1: Ano, Krištof samozřejmě mluví o mojí studentské kapele, která se vyvinula v kapelu starnoucích,
0: starnoucích mileniálů?
1: Asi by se to tak dalo i nazvat. No, nicméně, když se ptáš na ty nový releasey, jo, tak já mám v tomhle trošku problém odpovědět, protože prostě moje podmínka, aby se mi hudba líbila, tak je většinou to, že ten autor už je třeba 50 let po smrti, bohužel. Mm-hmm. Čili tam už se moc releaseů neodehrává, ale kdybych měl teoreticky něco jmenovat, tak samozřejmě i mě zasáhla hvězdná dráha Adély, teďka slovenské, okay. Vlastně popstar, dnes už tedy celosvětové star. Takže to jako sleduju tu její dráhu, není to tak jenom kvůli té hudbě, ale i kvůli tomu jejímu osobnímu příběhu, tím, že je nám to tak nějak blízko.
0: Moment si samozřejmě jakoby Češi pomůžou tím, že okamžitě si přivlastní ten slovenský úspěch a vlastně se rádi potom hrdě hlasíme k Československu. Já jsem dokonce, když zmiňuješ Adelu, viděl video, kde je Dua Lipa, kde je Pedro Pascal, i teda Nicole Kidman, protože o ní je ta jedna se skladba, která je teďka velmi úspěšná. To je skutečně nepředstavitelný.
1: Je to neuvěřitelný a myslím, že těch úspěchů bude přibývat a přibývat. A co jí vlastně, čím ona zachytila můj attention prostě.
0: Ano, chápu, jako správný milenial si použil slovo attention a neřekl si, že čímž si třeba jako získala tvoji pozornost.
1: Tak prostě získala si moji pozornost tím, že vlastně měla ten call s Eltonem Johnem, který je právě...
0: Ten splňuje tu tvoji kategorii.
1: De facto jo, by tě ještě naživu zaplať pambu za to, toho já miluju, takže tím ona zachytila moji pozornost.
0: No, troufám si odhadnout, jak bude vypadat hudební skladba pro příští 4 hodiny. Určitě tady bude Buddy Holly, Frank Sinatra, samozřejmě Elvis Presley, možná Karel Zich a spousta dalších legendárních men, tak, aby se to Kubovi líbilo. Uvidíme, jak si s tím poradí playlist Radia Wave, jestli tě ukojí.
1: Spíš, že si mi zavolá pak Filip Černý a bude lehce naštván.
0: Představ si tu situaci, že teď Filip Černý, který je teďka na tour s kapelou, takže si řekne, tak já pustím si toho Kubika, co tam teda říká, a ono tam prostě bude, no, tak jako...
1: Hele, děje se to, nicméně Filip mě zatím nekontaktoval a ještě dodám, že v minulém týdnu velkolepým koncertem oslavil můj oblíbený kytarista a zpěvák Buddy Guy ze Chicaga 90. narozeniny. Toho zde tedy nepustím, to už bych si asi troufal příliš. A tohle se mi líbí teda.
0: Jakub Vinařický, příští 4 hodiny ve vysílání Radia Wave. Já se loučím, přeju vám všem krásný zbytek dne, krásný víkend. No a předávám žezlo tobě, Jakuby, ať se daří.
1: Já ti děkuji, tobě taky, ahoj.

0: i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
0: na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

V 11 hodin a 8 minut nám dohrává Anet X a její Toxic. No a já vás zdravím při pátku 9. října. Doufám, že tento pátek nebude Toxic, stejně jako pravil název předchozí písně. No, jak dobře slyšíte a jak už avizoval Krištof před pár minutami, jsem to já, Jakub Vinařický, po dlouhé době zase u mikrofonu Rádia Wave a především u on-air vysílání. Moje klasická moderátorská dvojice, se kterou mívám ranní směny, by mi samozřejmě neodpustila, kdybych tento vysílací čas nezahájil přáním k svátku, protože Sára Slavíčková, je to tak, má dneska svátek, čili milá Sáry, pokud mě posloucháš, předpokládám, že nikoliv, tak ti přeju krásný svátek, to stejné přeji i všem dalším Sárám. No a kromě Sáry má, jestli se nepletu, dneska také svátek Štefan, takže takové krásné jméno si také zaslouží přání. Tolik tedy k celkovým přáním všem, co nás dneska se mnou na Radio Wave čeká. Samozřejmě si budeme pouštět nejrůznější ukázky z nových dílů našich pořadů a nebude jich málo. Podíváme se na nejnovější Hergot, také nový díl série Adely Šponerové Stělesnění. No a čekají nás také Chudáčci anebo Impact. No a samozřejmě ani dnes nepomineme volební vysvětlovnu, protože už za méně než 3 hodiny, tuším, se otevřou volební místnosti, takže my vás budeme tak nějak edukovat, pokud byste nevěděli, jak ta volba probíhá, jak to správně učinit. Tolik k dnešnímu programu, samozřejmě i na hudbu dojde, bude tam řada hudebních novinek, ale také novinek ze světa kultury, ať už to budou nejrůznější festivaly, veletrhy, no prostě i ten podzim, a že ho tedy už cítíme opravdu intenzivně s těmi klesajícími teplotami, má co nabídnout, tak příjemný poslech, teď už Impress Off.

0: 11 hodin 20 minut nám doznívá klip společně s Tylerem the Creatorem a jejich POE. No a my se nyní přesuneme, ještě jsem totiž opomněl v prvním vstupu, kdy jsem přál Sáře k svátku, což samozřejmě bude už ještě několikrát opakovat, holt jsem jako kolovrátek. Takže na 9. října také připadá svatý Diviš, ano, tento světec. No a v lidové tradici je tento den s ním spojen, protože nějakým, on je tedy patron proti bolestem hlavy a strachu, kdo by nevěděl, a zároveň se pojí právě s úrodou, s nadcházející zimou a tak dále. No a říká se, je-li déšť na svatého Diviše, bude mokrá zima. Já nyní žádný déšť nevidím, uvidíme, jestli přijde, podle toho poznáme, jaká tedy ta zima bude. No a když už jsme u těchto duchovních a spirituálních záležitostí, nazvěme to tak, tak teď si pustíme ukázku z nového dílu spirituálního věštníku Hergot. Hostem bude salesián Michal Martinek, kněz, bývalý vězeňský kaplan, pedagog a od covidu také youtuber. Nad jeho novou knihou Očima křesťana budeme mluvit o tom, co je víc než náboženství, nebo jestli smí člověk neodpustit. Teď už krátká ukázka, no a pokud vás zaujme, tak celý díl naleznete na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích.
1: Vy těch úvah v knize máte, jestli se nemýlím, 36, s úvodem 37. Taky tam píšete o odpuštění. Říkáte, že lidé, kterým někdo ublížil, často slyší, jsi křesťan, musíš odpustit. Vy ale také říkáte, že ani Bůh neodpouští bez litostí viníka. Smí člověk neodpustit a přitom zůstat dobrým křesťanem?
2: Já se obávám, že tady ani nejde o tu otázku, jestli smí nebo nesmí, ale jestli je to schopen. Protože opravdu psychologicky v některých situacích některé zločiny, které člověk na sobě zakusil, prostě není schopen odpustit. To se typické zločiny, které člověk na sobě zakusil, prostě není schopen odpustit. To se typicky týká toho

0: Si
1: vůbec
0: dává ten apel smysl, pokud to leží mimo nějakou volní schopnost člověka.
1: Jasně, pokud to leží právě, to jsem měl na mysli, pokud to leží mimo tu schopnost člověka, tak to smysl nedává a spíš to toho člověka poškozuje, ta snaha motivovat ho k tomu odpuštění, protože on se tím cítí ještě zase víc, větší svoje osobní provinění, že to neumí. Takže v tomto smyslu to je kontraproduktivní. Ale na druhé straně zase tím rozhodně nechci popřít to, že odpuštění v tom křesťanském smyslu, v tom křesťanském pojetí má obrovský význam, veliký. A schopnost, nebo ochota, ne schopnost, ochota odpustit, pokud je to v silách toho člověka, je samozřejmě velikou hodnotou.
2: Vy jste působil jako vězeňský kaplan, změnila práce s lidmi ve vězení, váš pohled i na vinu, trest, i na to odpuštění, o kterých se teďkom bavíme?
1: Ano, nedá se to asi říct tak jako jednoduše a rychle. Zase to byl takový proces, taky to nemůžu říct, já jsem tam pracoval 12 let a zase to byl takový jako pozvolný proces, kdy jsem nějak určité věci jako víc chápal. Jedna z věcí, které to ve mně hodně změnilo, byl pohled na toho zločince jako člověka. My máme většinou, že tak nějak zvnějšku představu, tak když někdo ve vězení spáchal vraždu nebo ukradl miliony nebo něco, tak to je zločinec a zaslouží si trest a hotovo. Když ty lidi člověk zblízka poznává, když se s tím zločincem schází každý týden na hodinu 5 let, tak zjistí, že to je člověk jako každý jiný.
3: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty. Talk about.

0: Small Town Life Kouda v 11 hodin 32 minut nám dohrálo. No a teďka taková malá připomínka toho smutného faktu, že se Česká republika příští rok nebude účastnit Eurovision Song Contest, to je stále ještě docela čerstvá zpráva. No ale každopádně včera měli milovníci Eurovize své žně, řekl bych, protože finalista Eurovision Song Contest z roku 2023, Kária, finský rapper, vystoupil ve vyprodaném Sasazu, jako support mu byla Little Sis Nora ze Švédska. No a proč o tom mluvím? Protože já jsem toho plný, nikoli protože jsem tam byl, ale protože moji blízcí tam byli, včetně mé přítelkyně, a všichni si to samozřejmě extrémně pochvalovali a samozřejmě jako jejich zvykem mi vyčítali, že jsem tam nebyl také. Každopádně Kária doručil slibovanou show, nechyběl jeho ikonický účes, ikonické outfity, velmi, řekněme, živé vystupování, jako opravdu hodně živé vystupování. No a ten zážitek byl prostě úžasný, údajně. Kdo to vlastně Kária je, tak ještě zopakuji, že je to populární finský rapper, zpěvák a skladatel, který se proslavil právě v roce 2023 svým vystoupením v soutěži Eurovision Song Contest. No a tehdy obsadil neuvěřitelné druhé místo, to je jako velký úspěch s hitem Ča Ča Ča. I ten včera zazněl ve vyprodaném Sasazu. No a teďka už k té smutné realitě, že my tedy, jakožto Česká republika, svého zástupce v příštím roce na Eurovizi nenalezneme. Eurovize se bude pořádat v Burgasu, tedy v Bulharsku, v bulharském městě Burgasu. No a kromě Česka, tuším, tam bude chybět i Slovensko, které ale dlouhodobě součástí Eurovize není. Já ještě dodám, že důvodem té absence je, že Česká televize prochází jakousi finanční restrukturalizací a potřebuje šetřit, čili na tomto se ušetří, jestli jsem dobře slyšel, aspoň takových 10 milionů. No a co se týká diváků, milovníků, skalních fanoušků Eurovize, tak ty zase nemusí, řekněme, plakat úplně intenzivně, protože ano, bohužel tam nebudeme mít svého zástupce, ale sledovat Eurovizi moc budete, nikoli tedy na České televizi, ale na oficiálním YouTube kanálu Eurovize. No a hlasovat budete moci také prostřednictvím kategorie Zbytek světa.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu. Chceš?
3: Poslali ho i s rodičima do Mauthausenu.
4: Byly věci, které nešly říct.
5: Kde je moje dítě?
4: Sama víš, jak se k ní chovala.
6: Dvoudílný film na motivy románu Kateřiny Tučkové.
7: Babi!
8: Proč mě nemáš ráda?
4: Mluv sakra, já to stesu.
6: Gerta Schnirch.
9: Kolik těl je masový hrob, pane?
6: Premiéra v neděli večer na ČT1 a v iVysílání.

0: chladím se pomocí mrože.
1: Volební místnosti po celém Česku se otevřou už za 2 hodiny a asi tak 18 minut. V komunálních i senátních volbách budete dnes moci hlasovat až do 10. večer. Jestli to ale nestihnete, máte šanci ještě zítra mezi 8. a 14. hodinou. Co se vlastně děje s hlasem po tom, co ho vhodíte do volební urny? To vysvětlí další díl našeho volebního průvodce.
2: Zatímco voliči mají po odevzdání hlasu hotovo, dlouhá práce ještě čeká volební komise. Jejich členy můžou nominovat všechna kandidující uskupení, zbytek jmenuje starosta.
3: Sčítání hlasů začne v sobotu hned po uzavření volebních místností. Komise rozpečetí urny a všechny obálky z nich vysype, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
4: Základem je ruční sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi. Ve volební místnosti mohou být pouze členové komise a jenom ti pracují s hlasy. Hlasovacími lístky svého okrsku a vzájemně se kontrolují.
2: Na sčítání hlasů jsou náročnější komunální lístky, kde můžou voliči rozdělovat své hlasy napříč stranami.
3: Komise proto musí projít sloupec po sloupci, pečlivě spočítat křížky a zaznamenat je do protokolu. Jak dlouho to může trvat, říká za statistiky Eva Krumpová.
5: Dříve bývají známy výsledky z menších obcí, naopak později z velkých měst. My z praxe víme, že 90% všech okrsků bývá zpracováno v sobotu už kolem 9. hodiny večerní. Data vůbec těch posledních, často největších pražských okrsků přichází až v neděli ráno.
2: Při minulých komunálních volbách trvalo sčítání nejdéle třeba na sídlištích v Pražských Řepích, na Proseku nebo na Černém Mostě. Komisaři budou mít víc práce i tam, kde se současně volí i do Senátu.
3: Výsledky komise zapíše do protokolu a ten odevzdá pracovníkům Českého statistického úřadu. Po kontrole se údaje postupně ukážou na jeho stránce volby.gov.cz. Jestli budete mít průběhu nebo výsledku voleb pochybnosti, můžete si stěžovat. Kde? Říká Jan Cízlar.
4: Stížnost na průběh a výsledky komunálních voleb je nutné podat písemně u příslušného krajského soudu, a to v zákonné lhůtě, která začíná dnem vyhlášení výsledku ve sbírce zákonů. A tato lhůta trvá 10 dnů. V případě senátní voleb je pak příslušným soudem Nejvyšší správní soud.
2: Volební lístky ze všech okrsků proto archivuje Ministerstvo vnitra. A to je z volebního průvodce pro tento týden všechno.
3: Celý seriál si můžete přehrát na webu Radiožurnálu nebo iRozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Volební servis pro vás v sobotu chystáme na Radiožurnálu, Plusu i všech regionálních stanicích. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.

0: 10 hodin, 51 minut, vy posloucháte Amarej, předtím také Dominik Fajk, no a předtím novinka na rádiu Wave Danzun a jeho první Chain. Pokud byste ale měli dneska chuť spíše na nějaké mluvené slovo nebo prostě trochu méně hudby, tak určitě doporučuji poslechnout si audioknihu rádia Wave Oliver Lovrensky, Když nám bylo míň. Celkově je to 6 epizod, 6 dílů o stopáži cca 25 minut, čili ideální i do tohoto podzimního počasí. No a koho by zajímalo víc, tak celou knihu naleznete na webu rádia Wave a jenom tak drobně k anotaci: jsou mladí, plní úzkosti, prášků, naděje a lásky, s rodiči si nerozumí, policajty nenávidí a sociálka selhává. Ivorovi a jeho nejlepším kamarádům Markovi, Arianovi a Jonasovi je 16, žijí v Oslu a propadají se stále hlouběji do světa drog a násilí. Tak pokud by vás toto téma zajímalo, poslouchejte Olivera Lovrinského, Když nám bylo míň, na rádiu Wave. Čas máte na tuto audioknihu pouze do 25. října.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně, se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích, seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

12 hodin a 6 minut k tomu, no a teďka od té, řekněme, současné populární hudby na rádiu Wave přejdu tak trochu do historie. 100 let hudby, která zní aneb sočrsto. Symfonický orchestr Českého rozhlasu totiž slaví v roce 2026 100 let od svého založení. Jeho příběh začal 1. října 1926, kdy vznikl z tehdejších rozhlasových hudebníků orchestr Radiožurnálu. Z malého tělesa se postupně stal jeden z nejvýznamnějších českých symfonických orchestrů, který po celé staletí provází historii Českého rozhlasu i české jeho hudebního života. Já tedy aspoň takhle toho za sebe samozřejmě blahopřeji Sočru, jak ta zkratka zní. Musím říct, že můžeme být pyšní nejenom na to, že hned po tuším BBC máme nejstarší veřejnoprávní rozhlas v Evropě, možná i na světě, jestli se nepletu, ale zároveň, že máme takto dlouho trvající a dobrou práci vykazující symfonické těleso přímo zde pod střechou Českého rozhlasu. Za dirigentským pultem se během těch mnoha a mnoha let vystřídali výrazné osobnosti, jako například Otakar Jeremiáš, Karel Ančerl, Alois Klíma, Václav Neumann, Charles Mackeras, Vladimír Válek, no a nebo samozřejmě i Jiří Bělohlávek, mimo jiné jeden z mála českých držitelů prestižního ocenění ceny Grammy. V současnosti můžete na Sočr samozřejmě přicházet čím dál tím častěji, i protože opravdu ta letošní sezóna je tedy stáno a po 100 letech se tak příběh symfonického orchestru Českého rozhlasu stále píše a jeho nejnovější kapitolu si můžete prostřednictvím fotografií prohlédnout právě v galerii Vinohradská 12, tedy zde v Českém rozhlasu, a to od 1. do 29. října, vždy ve středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin. Pokud by vás zajímaly aktuální koncerty, tak ty samozřejmě najdete na webových stránkách Českého rozhlasu a právě tedy v sekci symfonického orchestru Českého rozhlasu. Teď už Blue Wandy a ještě jednou všechno nejlepší symfonickému orchestru Českého rozhlasu ke 100. narozeninám.

0: skončí.
1: Děláme vlny.

0: 12 hodin, 17, už 18 minut k tomu a nám právě dohrál Ralphie Chu společně s Paris, Texas a jejich píseň Whip Cream. Přichází podzim, čili spoustu lidí hledá nejrůznější aktivity, jak po tom náročném letě se dát zase do formy. To je i případ můj. Nicméně si říkám, nic se nesmí přehánět. Já to tady rozhodně nepřeháním, protože už tak jako rok si říkám, možná dva roky, že začnu chodit do posilovny. Stále se tak neděje, ale zjišťuji, že to je možná dobře, protože vlastně i posilování se může stát zásadní závislostí a jak víme, každá závislost a každý extrém je zkrátka špatně. No a o tom tak trochu povídá i Adéla Šponerová v nejnovějším díle pořadu, respektive její série Stělesnění. Říká kulatý zadek, úzký pas, vyrýsované svaly, ideál dead girl, jehož dosažení bývá podmíněné náročnými dietami, nekonečným cvičením a snahou o co nejnižší procento tělesného tuku. Poslechněte si novou epizodu série Stělesnění, která se zamýšlí, kde je u fitness trendu hranice mezi disciplínou a nebezpečnou posedlostí. My vám přinášíme krátkou ukázku, kdyby vás zaujala a já předpokládám, že vás rozhodně zaujme, tak celý díl naleznete na webu Radia Wave anebo ve vašich podcastových aplikacích. Tak příjemný poslech.
1: Nejdřív jsem teda začala tím, že jsem jako omezovala jídlo, ale pak vlastně jsem zjistila, že k tomu musím přidat i ten pohyb, když chci takhle jako drasticky rychle zhubnout. A začala jsem chodit do fitka. První rok to bylo fakt jako čistě, že mi to pomáhalo, že mi to dělalo dobře, že jsem to ještě nebrala jako takový, že musím.
2: Komplikovaný vztah k tělu se u Emy začal formovat už na základce. Kvůli nevybíravým poznámkám spolužáků tehdy přestala jíst. Během dospívání prošla několika fázemi. Období relativního klidu střídaly epizody bulimie. Když na prahu dospělosti objevila sport a posilovnu, měla pocit, že konečně našla způsob, jak svůj vztah k tělu narovnat. Jenže ne na dlouho.
1: Tak to vypadalo tak, že jsem vstala, šla jsem do fitka, ani jsem se nenajedla ještě vlastně a pak, když jsem se vrátila z fitka, tak jsem si třeba jako dala snídani. Snažila jsem se furt tak nějak jako držet ty 3 jídla denně v tu dobu ještě, s tím, že jsem chodila buď to do fitka 2x, normálně cvičit a pak po druhý na kardio, anebo jsem šla do fitka normálně jednou, ale byla jsem tam zase XY hodin, protože jsem to dělala kombinovaně, že jsem si to odcvičila a ještě jsem si dala to kardio. A ještě kolikrát třeba jako ráno nebo odpoledne nebo večer jsem se šla projít. A tam jsem se snažila držet vlastně ty 3 jídla, ale kalorický příjem byl okolo 1200 kalorií, což je hodně málo. Neřešíš s těma lidma nic moc jiného. 90% konverzací jsou o tom, co pojedete ve fitku, co budete jíst, kdy máte závody, kdo tam bude. Pořád jako jsme lidi, pořád rádi drbeme, takže zároveň jako tam je dost často i, že se poslouchá o těch druhých, že no, ona šla na stage tlustá. Ale přitom nešla na stage tlustá, šla na stage jako normální člověk. Ano, nevypadala jako ty holky vedle ní, protože třeba nesypala, nebo protože nevím něco. Ale nešla na stage tlustá, že v té fitness komunitě se slovo tlustá používá v úplně jiném kontextu než v normálním světě.
3: Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Série Stělesnění poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: 12 hodin, 34 minut a možná už i vy, vzhledem k tomu, řekněme, podzimnímu počasí, si uvědomujete, že léto je definitivně pryč, i to babí léto už je definitivně pryč a teď už nás prostě čeká jenom ten místy i mrazivý podzim. Ale abychom si připomněli i to, že to není taková tragédie, pojďme si vyjmenovat, co všechno sebou podzim přináší za takové ty venkovní i domácí tvořivé aktivity. Jistě všichni ještě znají ze svého dětství pouštění draka, protože ty povětrnostní podmínky jsou tomu prostě ideální. Také se můžete zaobírat houbařením, nakonec to už pár týdnů probíhá ve velkém, minimálně na mých sociálních sítích to tedy skáče jedna houba za druhou, dalo by se říct. Také můžete skákat do listí nebo přeskakovat kaluže, absolvovat nejrůznější výlety a také sbírat různé přírodniny typu kaštany, ty jsou prostě už nádherné, ta kaštanová hněná barva, nebo žaludy, šípky, no a také barevné listí. No a když už jsme u toho barevného listí, tak pojďme si vlastně říct, jak to s těmi barvami vůbec je, protože málo kdo z vás možná tuší, že právě ty podzimní barvy listů vznikají tím, že se v listech rozkládá zelené barvivo chlorofil. No a co to tedy znamená? Zelená barva listů, to je právě ten chlorofil přes léto, to je ta hlavní barva. Na podzim se rozkládá jako první, pak máme žluté a oranžové listí, tam jde o ten karotenoid a xantofil. No a červená a fialová barva, tak ta vzniká v listu až na podzim z nahromaděných cukrů ze slunečného počasí. To je typické třeba pro javor. No tak to je takový exkurs do podzimních barev listí. No a pokud byste chtěli místo venku trávit ten podzim vevnitř, no tak samozřejmě doporučuji nějaký ten kvalitní gaming na počítači či na jiných konzolích. Pokud byste tápali co si zahrát, tak určitě doporučuji pořad Radio Wave Quest. Ten už nás čeká například dnes od 18 hodin, no a v dnešním questu se Jarda, Lukáš a Šárka vracejí ke hře, o níž mnozí nejspíš ani netušili, že si chtějí zahrát znovu. Je to samozřejmě Assassin's Creed 4 Black Flag, který se po 13 letech dočkal přepracované verze s podtitulem Resynced.
1: Quest. Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
2: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
1: na rádiu.

Při datu 9.10. se dostáváme do druhé poloviny významného týdne. Čím je významný, tak je to samozřejmě předávání prestižního mezinárodního ocenění Nobelovy ceny. Ta se uděluje každoročně za zásadní vědecký výzkum, technické objevy nebo za mimořádný přínos lidské společnosti. Založena byla v roce 1895 švédským chemikem a také vynálezcem dynamitu Alfredem Nobelem. No tak se pojďme podívat, jak zatím to udělování letošním laureátům probíhá. Máme za sebou, tuším, už čtyři kategorie, a to za fyziologii a lékařství. Tam se Nobelova cena předávala v pondělí, potom v úterý za fyziku, ve středu za chemii, za literaturu včera, ve čtvrtek 8. října. No a dnes nás čeká vyhlášení Nobelovy ceny za mír, která je asi dlouhodobě takovou nejsledovanější, řekl bych. No a také v pondělí 12. října za ekonomii. No a mě tuto chvíli zaujala laureátka Nobelovy ceny za literaturu, stala se jí totiž kanadská básnířka Anna Carsonová. Je to také esejistka, ocenění tedy bylo uděleno Švédskou akademií, podle níž odvážné a nápadité dílo Carsonové vytvořilo v hravém dialogu a tradicí nové formy pro současnou literaturu. Ve svých knihách často odkazuje na starověkou řeckou a latinskou literaturu, kterou modernizuje a také překládá. Pokud by vás zajímalo, jak je na tom Česká republika ohledně Nobelovy ceny, tak my máme aktuálně, jestli se nepletu, dva držitele historicky, a jedná se tedy o Jaroslava Hněvkovského a také o samozřejmě skvělého spisovatele Seiferta. Tak pokud by vás zajímalo více o Nobelových cenách, určitě to sledujte, je to vždycky velmi, velmi zajímavé. Ano, Jaroslav Seifert v roce 1984 a Jaroslav Hejrovský, ten dostal Nobelovu cenu za chemii v roce 1959.

0: Start. Start. Start. Start. Start. Start.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: 12 hodin 53 minut, posloucháte On Air na Radio Wave s Jakubem Vinařickým. Jsem moc rád, že jsem tu s vámi. No a nás ještě do konce hodiny čeká BAK nebo Ray BLK. Potom už další novinky ze světa kultury, no ještě to prostě vytěžíme, jak se jenom dá. Každopádně zůstaňte s námi a přejeme hezký poslech.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: 13 hodin a 6 minut, k tomu nám dohrává píseň Your Girl od Fulcruma. No a my se teďka přesuneme na další hudební novinku na rádiu Wave. V tomto případě se bude jednat o píseň Popelka od Gav a Zimy. Rapper Gav a producent Zima se potkali na společném čtyřskladbovém EPčku Sunsetter. Nahrávka natočená během prázdnin ještě stihla Babí léto a hostují na ní Toby nebo Carters, s nímž Gav vydal několik zajímavých singlů. Track Popelka má vyloženě letní náladu, proto je optimální na to si připomenout již uplynuté léto. No a právě Gav v něm popisuje svůj život v jeden letní den. Producent Zima už letos vydal společné album s rapperem Tuš, nazvané Silver Star 2001. No tak si pojďme připomenout léto se singlem, respektive se songem Popelka.
1: Yo, yo, yo, ha, ya veo.

0: Kdo by dnes snad měl chuť na nějaké těstoviny, tak by si rozhodně měl pustit nejnovější díl podcastu Chudáčci na rádiu Wave. Ti se totiž právě nejrůznějšími druhy těstovin zabývají. Já mám takový pocit, že v kolektivní paměti a vědomosti obyvatelstva je, že pakliže někdo řekne, jdu si dát těstoviny, tak se člověku hned vybaví. Buď, když se bavíme o italské kuchyni, špagety, maximálně nějaké penne, no a pokud o té české kuchyni, tak primárně kolínka s rajskou nebo s kuřetem na paprice. No, tak málo kdo z vás možná tuší, že těch těstovin a jejich druhů je více než 300. Adam proklíná všechny filmy a projekty, ve kterých nedostal roli a jede jako splašený vidle, jak se říká u Petra doma. Chmury sobě i posluchačům rozehnali chudáci tím, že se celý díl věnovali tvarům těstovin. No tak, jaké jsou vaše nejoblíbenější? To mi bohužel dát nemůžete mi to říct, ale rozhodně si to můžete aspoň myslet. No a třeba najdete souhru a porozumění právě v nejnovějším dílu Chudáčků. Tady už je malá ukázka, pokud by vás zaujala, tak jako vždy celou ji naleznete na webu Rádia Wave anebo ve vašich podcastových aplikacích.
1: Máš špagetu?
2: Jasně, to je nejtenčí.
1: Ta je nejtenčí. Potom je, pak jsou linguine.
2: Linguiny, to je důležitý, to je hlavní postava.
1: To jsou sploštělý špagety.
2: Hlavní postava Ratatouille.
1: No.
2: Linguiny! Pardon.
1: Ano. Pak jsou tagliatelle, to jsou široký plochý nudle.
2: Jasně.
1: A pak jsou papardelle.
2: A ty jsou ještě širší.
1: Ty jsou ještě širší, to jsou takový ty, jako, to jsou stuhy. A jestli to správně chápu, tak každá ta těstovina, kterých je, typni si, kolik je tvarů těstovin.
2: 32.
1: 300.
2: A teď, jako, když jsem to říkal, jenom přidej nulu prostě.
1: 300.
2: Uklidni se hlavně, jo, prosím tě, ty jsi prostě rozčílený od začátku a ty to na mě přenášíš. Tak 300, no.
1: 300
2: druhů těstovin.
1: No, 300 druhů těstovin.
2: Tak ono to není úplně těžký, ne? Jednou do ní střihneš a prostě máš 301.
1: No jasně, ale spíš jako proč jich je tolik?
2: Není to jako takový jakoby folklorní, jako v každém území se dělali jinak?
1: No tak asi taky budu mít nějaký takhle jako geograficky.
2: Až etnický možná.
1: Typizovaný. Ale já vím, že jako ono se to mělo, nebo každá ta těstovina se hodí k jinému druhu jídla. Mm-hmm. Jako a měla tím svým tvarem by měla nějak...
2: Připomínat to jídlo, kterýmu je?
1: No to vlastně vůbec ne. Jakože k čemu by tím pádem se hodili špagety, že mají připomínat ten nastrouhaný ajdam?
2: No, třeba. jako správný špagety se jedí stejně dlouhýma ajdamovýma páskama takovýma.
1: No, přesně tak tohle. Což je teda, by the way, takový jako, to je můj těstovinový fuck up. A myslím si, že nejenom můj. Mm. A to sice, když jako jsme byli v Itálii na dovolený s naší kamarádkou Kamilinou spolužečkou Karol, tak prostě s rodilou Italkou, ač teda poloviční, tak ale rodilou Italkou jsme jako brázdili severní Itálii. Byli jsme v restauraci a my jsme se s Kamilou prostě, co by tady jako gastrosexuální foodies prostě snažili jako tam flexit tím, že samozřejmě víme, že se špagety jedí vidličkou a lžící. A ona na nás právě koukala.
2: A ono to tak není. Ale...
1: Ono to tak není, no. Myslím, ona říkala, no ale to je jako česká věc. Ono teda, já to taky jim rád, protože ono to je praktický.
2: To fakt dává smysl. No.
1: Ale on říkal, no ale to jako rozhodně není
2: ten trůzku.
1: A není to jako, prostě teď nevypadá to jako Italové, ale jasně. Vypadá to jako, že jste prostě
2: Evropán, který přijel
1: namáchá, prostě. Že jste si zaplatili o hvězdičku lepší hotel.
2: Jasně, ale díky cením, že nemáte plastový příbor.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: 13 hodin a 30 minut nám dohrává Léto s Monikou a píseň Zastav. No a můj tip na tento víkend je jasný, abyste se také rozhodně zastavili, a to u televizních obrazovek České televize v tomto případě, protože tam bude odvysílán první díl dvojdílného filmu Gerta Schnirch. Pokud je vám povědomí, tak to je určitě v pořádku, protože tento film už jste mohli, nebo respektive dvojdílný film jste mohli vidět například na filmovém festivalu Finále Plzeň, kde získal cenu za nejlepší televizní a internetový projekt. No a také už na začátku tohoto roku byl odvysílán na platformě HBO nyní, ale byl zařazen i do vysílání České televize. Právě 11. října bude odvysílán na kanále ČT1 od 20.15 první díl. No a o týden později, tedy v neděli 18. října, vás čeká díl druhý. Pokud by někdo netušil, o co se jedná, je to úspěšný česko-německý dvojdílný televizní film z tohoto roku, který natočil režisér Tomáš Mašín podle velmi oceňovaného románu a knižní předlohy Vyhnání Gerty Schnirch od spisovatelky Kateřiny Tučkové. Ten snímek sleduje tragický osud ženy ze smíšené česko-německé rodiny v Brně, která po druhé světové válce brutálně doplatí na německé hříchy a je vyhnána v rámci takzvaného divokého odsunu. Já už jsem první díl měl příležitost zhlédnout, no a musím tedy, kromě té samotné předlohy, kterou si tedy rozhodně přečtu a doporučuji to i všem ostatním, tak musím tedy ocenit výkon hlavních rolí, a to tedy té titulní v podání a ve stvárnění Barbory Váchové. No, ta vlastně hraje mladou Gertu Schnirch vlastně v té době, kdy se to všechno, všechny ty hrůzy války i poválečné doby odehrávají. No a vlastně potom po letech stvárňuje Gertu Schnirch Milena Steinmaslová. Také podala vynikající výkon, no a já už se teď těším na ten druhý díl. Nicméně připomínám, tuto neděli na ČT1 od 20.15 Gerta Schnirch.
1: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
2: Hudební mix Rádia Wave.
3: Hudební mix
1: Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

13 hodin 42 minut nám dohrává píseň You Can Never Know. No a teď se přesuneme od něčeho, co asi také neznáte, ale znát určitě budete, protože to rozhodně stojí za to. Je to novinka na Radio Wave, píseň Met the Match od Say Now. Jedná se o britské trio, kdo by snad neznal, které zatím vydávalo jen singly, které zní jako kondenzované dějiny elektronického popu posledního čtvrtstoletí. To máme samozřejmě všichni moc rádi. S novým singlem Met the Match nicméně Amelia Quaro, Maddie Haynes a Issy Salvanera ohlásili svoje debutové EPčko, které vyjde v listopadu. No a pod skladbou Met the Match je podepsaná mimo jiné i Pink Panthers, kterou můžete samozřejmě intenzivně znát z našeho Wavyho playlistu už nějakou dobu. No a vrací nás na začátek tisíciletí k dívčím britským popovým skupinám, jako byly Sugar Babes nebo Atomic Kitten, a průniku mainstreamového popu s žánrem UK Garage.

0: Dohrála nám píseň Encore od Shy Girl a Dannyho L. Harl, kdo ale rozhodně není Shy Girl, nebo aspoň tak to vidím já, je česká herečka Elizaveta Maximová, která se postarala o další mezinárodní senzaci českého kinematografického úspěchu, řekněme. Získala totiž včera prestižní ocenění pro nejlepší herečku na mezinárodním festivalu Seoul International Drama Awards v Jižní Koreji. Porotu okouzlila svým mimořádným a charismatickým výkonem v hlavní roli televizního filmu Máma. Snímek z produkce České televize režíroval Jiří Strach, no a festival v Soulu, tak to je opravdu velký úspěch, protože ten patří k vůbec nejvýznamnějším světovým přehlídkám televizní dramatické tvorby, kde česká stopa uspěla v silné mezinárodní konkurenci. Kdo by se chtěl podívat na snímek Máma z roku 2025, tak může, protože je volně přístupný ve filmografické databance, řekněme, spíš to nazveme i vysílání České televize, tak tam si ho může každý zájemce pustit. No a já jenom tak navnadím stručným představením toho děje. Odehrává se na sklonku 80. let 20. století. No a Lillian, která v pubertě prožila traumatické napadení, žije společně se svou malou dcerou Malvínou u starší paní Holasové, jež jim poskytuje zemí a péči. Právě Lillian, tak tu hraje herečka Elizaveta Maximová. Nebudu prozrazovat víc, abych vám nic nevyspoiloval, jak se říká, já ještě jenom doplním, že příběh je inspirován skutečnou událostí z roku 2017, kdy se v bavorských lesích 14 dní pohřešovaly dvě české ženy.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách České dráhy.

O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Ahoj, tady kapela Meluzína.
2: A právě posloucháš Rádio Wave.

Druhou hodinu odpolední nám otvírá Ray z její písní Genesis Part 2. No a my se nyní přesuneme na malou chvíli od hudby k architektuře. Vy, kteří mě znáte, tak samozřejmě víte, že já prostě jsem fanda do architektury a především, no i když ne především, ale jedna z těch velkých částí architektury, která mě zajímá, je ta historická. No a já můžu s radostí říct, že v nedávné době povstal doslova z popela další architektonický skvost Prahy, a to je samozřejmě Průmyslový palác na pražském výstavišti v Holešovicích, který se právě koncem září opět otevřel po 4,5 letech prací veřejnosti. Průmyslový palác, tak celková rekonstrukce, určitě jste ji všichni zaregistrovali v těch uplynulých 4,5 letech, tak celková rekonstrukce a dostavba trvaly od ledna 2022 do září 2026 a přibližně stály 3 miliardy korun. Součástí byla obnova střední haly, pravého křídla, no a také úplná novostavba levého křídla, které v říjnu 2008 zničil požár. Obnovena byla také 51 metrů vysoká hodinová věž, malovaný dřevěný strop nebo historická ocelová konstrukce, no a také kromě toho tisíce vitráží podle návrhu Mikuláše Aleše. Nové levé křídlo kombinuje historickou repliku s moderních zázemím a podchodem propojeným s křížíkovými pavilony. Koho by tato perla pražské architektury zajímala, tak rozhodně doporučuji 17. a také 18. října přijít na dny otevřených dveří, takže zavítejte do nového Průmyslového paláce.

0: 14 hodin a 16 minut nás nyní čeká další ukázka z pořadu Radia Wave. Tentokrát se bude jednat o Impact, případ údajného hromadného znásilnění na Cornellově univerzitě v USA znovu otevřela otázku sexuálního násilí na vysokých školách, a to i u nás. Nemůžeme říct, že se podobné případy už dávno nedějí i v Česku, říká ombudsmanka Univerzity Karlovy Kateřina Šámalová. Přestože je americké univerzitní prostředí od toho českého odlišné, podle expertky Zuzany Andresky mají paralely. Sice nemáme bratrstva, jako v Americe, koleje a večírky jsou ale podobně rizikové. Tak o tom všem je nejnovější díl nového Impactu s Adélou Šponerovou, s ombudsmankou Univerzity Karlovy Kateřinou Šámalovou a také výzkumnicí Zuzanou Andreskou. Před námi je nyní krátká ukázka. Pokud by vás zaujala, a já předpokládám, že zaujme, tak si můžete najít celý díl ve vašich podcastových aplikacích a nebo na webu Radia Wave.
1: Skládáte to i rok od roku, protože to ten institut se musí vlastně jako vrůstat postupně do systému univerzity. My jsme letos dělali plošné šetření mezi studujícími a zaměstnanými osobami v otázkách právě sociálního bezpečí a vyšlo nám u studujících, že zhruba teda z těch, co odpověděli, vyplnili dotazník, tak zhruba 55% ví, že ombudsmanská pozice existuje. Což je stejně jako relativně malé číslo, je na čem pracovat. Co je nicméně horší, je to, že ze zkušeností s nevhodným chováním, kam bychom bezesporu mohli zařadit i to, které tady řešíme, tak je ochotnost s náma řešit s ombudsmanskou pozicí pouze asi 4 nebo 5% těch lidí. Což znamená, že ta důvěra, obecná důvěra vlastně jako ve zdroj podpory, profesionální zdroj podpory, je stále relativně nízká. Těch důvodů je celá řada. Dotyčné nebo dotyční se domnívají, že ta jejich zkušenost třeba není tolik závažná, že by právě bylo spuštěno to řízení. Nebo se obávají dopadů na to studium, jo, co to bude pro ně znamenat a tak dále. Takže není to jenom důvěra naše, ale za mě úkolem ombudsmanů a ombudsmanek je i vlastně demitizovat ten proces jako takový a snímat tu zátěž z těch, kteří zkušenost nějakou mají a potřebovali by jí sdílet.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

14 hodin 8 a 20 minut přináším špatnou zprávu pro milovníky architektury 60. let, takové té ikonické architektury, protože i když jsme si tady povídali o tom, že například průmyslový palác povstal z popela, některých budov se to netýká, ty se naopak v popel bohužel promění a týká se to očividně i Chemapolu, což je ikonická vršovická stavba ze 60. let. Právě jejím autorkám nebylo ještě ani 30 tehdy, když architektky tedy Zdenka Marie Nováková a Dagmar Šestáková vyhrály soutěž na tuto budovu. No a ta budova se jako první v Československu stala, respektive jako první získala moderní závěsný plášť podle západního vzoru, což na tu dobu zde bylo zcela nemyslitelné. Výstavbu komplexu Chemapol Investa v pražských Vršovicích ale bohužel zbrzdil ničivý požár v roce 1969. No a když se tedy potom po nutné obnově otevíral o rok později, tak tehdy kvůli nastupující normalizaci už se o tento architektonicky unikátní projekt média vůbec nezajímala. Na místě Chemapolu by měl v následujících letech po té tedy demolici avizované vzniknout moderní projekt blokové zástavby. Za mě je to škoda, samozřejmě to záleží, pokud miluje tu architekturu tohoto typu, samozřejmě můžete milovat i nenávidět. Hodně o tom mluví například Vladimír 518 v nové podcastové sérii Betonoví lidé na Českém rozhlasu Vltava, nepletuli se. No a teďka čím tedy ten Chemapol samotný je tak unikátní? Tak už jenom ten takzvaný koncept dům palác v zahradě, tak ten je zde jasně stanoven. Architektky totiž navrhli tento dům jako

0: soustavu teras kopírujících mírný svah s 12 podlažním severojižním deskovým křídlem, na které s obou stran navazují nižší objekty. Je to také to unikum, je ten hliníkový plášť zavěšený, ten skelný plášť. Potom také se jedná o součást interiéru i exteriéru, na kterých pracovali opravdu přední čeští architekti, umělci, designéři. Jedná se například o Miloslava Chlupáče, Zdeňka Palcera, Věru Janouškovou, Josefa Klimeše nebo Jiřího Jona. Prostě těch unikátů je tam mnoho, nicméně do dnešních dní nebyly úplně doceněni širokou veřejností a budovu tak čeká demolice. Za mě škoda.
1: Casablanca.
2: Casablanca.
1: Svět na dosah.
2: Casablanca.
1: Pavel Sladký a jeho hosté, kteří zažili svět na vlastní kůži.
2: Casablanca. Svět na dosah.
1: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer
2: na rádiu Wave.

Ve 14 hodin 40 minut nám dohrává Crying to God od Maela. No a nyní se přesuňme k nějakým víkendovým tipům, protože děje se toho opravdu mnoho. Samozřejmě jedna z těch akcí aktuálně probíhajících zcela vybočuje, a to i svojí velkolepostí, dlouhodobostí, udržitelností a samozřejmě i tématem. Mluvím samozřejmě o Design bloku 2026, který je už pořadí 28. ročník největší přehlídky designu a módy ve střední Evropě. Koná se už pár dní, a to tuším od 7. října, no a probíhat bude právě až do neděle, proto říkám, že je to ideální tip na víkend a klidně i na oba víkendové dny, protože ten program je dost bohatý. Letošním hlavním tématem je světlo, jakožto symbol poznání, naděje a také života. No a celkem se prezentuje na festivalu více než 250 až 360 vybraných autorů designových studií i značek. Jako každý rok vlastně probíhá, nebo nevím, jestli každý rok tak to probíhal, nicméně letos ty lokace jsou následující. Hlavní prostor je tedy Veletržní palác, kde vznikla mimo jiné i interaktivní instalace Veranda od Maxima Velčovského. Potom je to také Průmyslový palác, nakonec dnes jsme o něm už tady jeden celý vstup měli. Ten je nově otevřený po dlouhodobé čtyřleté rekonstrukci a ten hostí hlavní přednáškovou stage konference Design Block Talks a také tedy sobotní modní přehlídky. No a Design Block se nevyhýbá i dalším prostorům, a to například jízdárně a kapli svatého kříže na Pražském hradě anebo umělecko-průmyslovému muzeu v Praze. Co jsou takové programové vrcholy, tak nabízí se například výstava Retro Lamp právě v UPM, v umělecko-průmyslovém muzeu, nebo výstava Design pro Václava Havla, která je právě specialitkou k 90. nedožitým narozeninám prezidenta Václava Havla a v rámci výstavy je rekonstruována podoba jeho původní pracovny. Ale to, co vám přijde zajímavé na programu, to už nechám na vás, ale rozhodně doporučuji na Design Block, jakožto na jakýsi svátek designu a módy zajít. Tak si užijte víkend.

0: 14 hodin 51 minut nám doznívá Anna of the North a Waiting for Love. Já sice na lásku nečekám a nečekal jsem, ale čekal jsem už v proskleném studiu Rádia Wave na Michala Luriho, kterého tu zdravím, je tu se mnou. Ahoj Michale.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak prosím tě, tebe teďka následují krásné, nebo čekají 3 krásné hodiny tady v proskleném studiu. Chtěl jsem se tě zeptat, co tě v těch následujících 3 hodinách čeká, ale zeptám se jinak, protože my se tady bavíme, no bavili jsme se o takové té podzimní nakřáplosti, ta se týká samozřejmě nás všech a ještě ke všemu, jak si sám potvrdil, v období, kdy se to hodí nejméně. Tak prosím tě, jak se cítíš a co děláš proti tomu, aby si byl nemocen?
1: No hele, já ano, cítím se malinko nakřáplý, ale tak jsem hned, když jsem šel ráno se psem, tak jsem se stavil do lékárny pro cucací šalvěj a podobné věci. Mám sebou obrovskou termosku s čajem, s medem a citrónem, takže já doufám, že všechno zaženu těmihle věcmi.
0: Čili přišel jsi vybaven,
1: to
0: rád slyším. Nicméně taková rada, respektive asi observace pro všechny pejskaře, mě si zarazil tím, že právě, že jsi byl se psem, protože já od té doby, co mám pejska, což je cirka 10 měsíců, tak si představ, že já jsem nebyl nemocný od té doby. Nevím, jestli je to, my jsme už nad tím s přítelkyní jako uvažovali, čím to je, protože jí se to týká taky, stejná záležitost, že prostě nemocná nebyla. Jestli je to tím, že jak ten pejsek neustále něco oblizuje v těch ulicích a pak oblizuje toho pánička, tak jestli třeba se nám zlepšila ta obranyschopnost díky všem těm bakteriím, anebo prostě to, že jak je to štěně, tak člověk si nemůže dovolit být nemocen.
1: No hele, tyjo, to asi nespomenu, jestli jsem byl míň nemocný, když jsem si pořídil psa, ale tak ono je to zdravé chodit na ty procházky za každého počasí.
0: Přesně tak, je to přesně tak. Procházky jsou zdravé za každého počasí. To je, myslím, vyústění tady našeho mini rozhovoru s Michalem Lurím. Užijte si s ním následující 3 hodiny. Ty si to, Michale, také moc užij.
1: Děkuju.
0: A měj se krásně.
1: I ty se měj krásně.
0: No a naši posluchači také. Ahoj.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Stage Rádia Wave.
4: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
3: Stage Rádia Wave.
4: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Yeah, I think that I'm finding hope, I find myself, I do.

Za doprovodu anglických hudebnic, raperky Led Byher a taky zpěvačky Sejt Olutoli jsme načali playlist 15. hodiny. No a tím jsme i odstartovali odpolední on air s Michalem Liri. Samozřejmě nás čeká spousta muziky, koukneme se taky, co nabízí nadcházející víkend za koncerty, ochutnáme něco z nových dílů Wavových podcastů, konkrétně z Fasád a taky Potu. No a pozveme se i k poslechu nové audioknihy Rádia Wave Apotéka a Agnes Divotvorné. Po cestě k 6. hodině nás určitě neminou ani hudební novinky a povíme si taky něco o novém audiotripu, který startuje už 12. října. Tak to je takový nástin toho, co nás čeká v následujících 3 hodinách. Od mikrofonu vás zdraví Michal Liri. Teď už Skepta a jeho nedávná novinka Innocent Smile.

0: dolet.
1: Mat 213, 16 minut po 15. hodině. Venku už se nám naplno rozjel podzim a to většinou bývá takový ideální čas ke knížce. No, ale my pro vás nemáme knížku, my samozřejmě v rozhlase pro vás máme novou audioknížku. Je to Apotéka Agnes Divotvorné, je to mysteriózní fantasy, které napsala Kateřina Šardická. 7 čarodějek, 7 magických darů, 7 příběhů o osudu a taky odvaze se mu vzepřít. Když jedna z nich se záhadných okolností zmizí, nikdo není v bezpečí. Tuhle audioknihu u nás uslyšíte do 29. listopadu a my si teď pustíme rovnou ukázku.
2: Ve vzduchu visí něco zkaženého, něco podlého, snad i zvráceného, něco, co připomíná rostlinu hnící od kořenů. Toho rána obyvatelé Hvozdu vycházejí před domy, roztahují závěsy a otevírají okenice, aby je uvítala mlha. Ne však tajuplná, lehká, nadýchaná přikrývka, co k podzimu patří, ale hustá, nepropustná kaše, která odrazuje od toho, abyste vůbec vystrčili nos z postele. S ní přichází námraza a sychravo, co zalézá pod nehty. A ještě něco dalšího. Něco, co se nedá dost dobře uchopit. Abyste rozuměli, do Hvozdu podobné pocity obvykle nepatří. Hvozd je bezpečným místem, útočištěm, kde každý s každým vychází, kde se všichni sousedé znají jménem a vzájemně si pomáhají. Místem, kde ostatně chce žít každé stvoření, každý kouzelný tvor z širého okolí, a každý je zde také bez rozdílu vřele vítán. Za jiných okolností by náhlou změnu počasí a nálady možná nevnímali tak silně, ale podezření budí den, kdy k tomu dojde. Samhain je podzimní svátek mrtvých a nachází se na půli cesty mezi podzimní rovnodenností a zimním slunovratem. Je to čas, kdy lidé musí stanout tváří v tvář svým démonům a strachům. Je to období, kdy je vše možné.
3: Audioknihy Rádia Wave. All you can cheese. Poslouchej na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Jungle Mantra, tedy Divine, Vince Staples a taky Pusha T nás přiblížili zase o kousek víc, půl čtvrté, no a tím pádem nás přiblížili i k prvnímu Kulturistánu. Já jsem sliboval, že v něm mrkneme na koncerty, které se odehrají už zítra.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Ten první koncertní tip je pražský a míří konkrétně na Smíchov do Meat Factory. Queer rap chameleon, mnohostranný umělec, performer a taky básník Mickey Blanco se po 10 letech vrací do smíchovské továrny, kde 10. října, tedy zítra, představí své nové album Café Paradiso. Desku věnovanou všem City Kids, jejichž osudy rámuje betonová džungle. V Meat Factory od 20 hodin Mickey Blanco a zazní taky Laocoon. Ta druhá koncertní pozvánka míří o trochu dál na sever. Doubice, konkrétně Fabrika Doubice, kousek od Krásné Lípy. Tak přímo tam od 20.30 Past a taky Acid Row. Past, to je pražské experimentální rapové duo s přesahem do tvrdé elektroniky, tvořené Danem Kranichem a Ivem Sedláčkem. Kapelu Acid Row pak tvoří trojice Alexej Fonar, Dominik Klesa a Radek Bacík. Jejich zvuková paleta nabízí kombinaci stone rocku a doom metalu z prvky punku nebo taky psychedelie. Ve Fabrice Doubice od 20.30 zítra.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Chci 100 milionů views, chci 100 kilovej chain, chci 100 ruků, co mě

0: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
1: Poslouchejte dnes od 6 večer
0: na rádiu Wave.

Za námi už rapové duo Past, londýnská zpěvačka s japonskými kořeny, Rina Sawayama i americký indie projekt Waxai Chi. Naopak před námi v playlistu 15. hodiny Empress Off a její nedávná novinka Blue Light, na které hostuje Blood Orange z nové desky Dreamhouse. Pak vidím producentku Yeji nebo rapové alternativce Paris, Texas. To jsou interpreti těch nejbližších minut odpoledního on-airu.

0: Louis Pastel a Felix, tedy duo Paris Texas, doznívá v 15 hodin a 49 minut. No a tak nám začínají uzavírat první společnou hodinu na rádiu Wave. Těch posledních 10 minut si rozdělí zástupci tuzemské scény, kapela Cold Meat Party a taky rapérka Soul Saint. No a kompletně nám to pak uzavřou američtí Secret Machines. No a v následující hodině nás už čeká ukázka z podcastu o urbanismu a architektuře. Fasády tentokrát hostili Marii Ševčíkovou, spoluzakladatelku projektu Mapa Mátky a taky architekta Štěpána Beneše. No a bavili se třeba o tom, jak číst město, ale to už předbíháme.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Hergot.
3: Hergot.
4: Hergot.
2: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
5: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
2: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
5: Hergot.
2: Každou neděli od 18 hodin
5: na Rádiu Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

On chtěl by feed, posílá beat back. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Danny Brown a taky právě doznívající Labyrinth nám načali 16. hodinu na rádiu Wave. No a ještě než se dostaneme ke slíbeným fasádám, máme tady jednu z novinek, které od středy obohacují náš playlist. Pražský rapper Dan Zhoon po lednovém nadhledu přišel na začátku října s novinkou Víc. No a jako tradičně na něm nemá žádné hosty. Nicméně track alespoň spojuje mix od českého producenta jménem Pio Hook. Skladbu první Chain produkoval I Don't Worry a jak název napovídá, Dan Zhoon v ní mluví o své cestě vzhůru na rapový trůn. Tak tady je.

It's not your fault. It's not your fault.

0: 15 minut po 16. hodině přichází na řadu slíbená podcastová ukázka, a to tedy z těch zmiňovaných fasád. Hosty poslední, nejnovějšího dílu fasád byly Marie Ševčíková a spoluzakladatelka projektu Mapa Mátky a taky architekt Štěpán Beneš. Vysvětlují, jak se naučit číst město a taky proč na to nepotřebujete vystudovat architekturu. Celý díl hledejte na webu Rádia Wave anebo ve všech aplikacích, kde jste zvyklí nás poslouchat.
1: A pořád tu kroužíme kolem té otázky, kterou já jsem vyslovila v tom úvodu, a to je, jak se na ty stavby naučit dívat, jak se naučit číst, což si myslím, že je něco, co právě vy se snažíte nás učit, nebo co se snažíte dělat. Tak Štěpáne, kdybys mi měl dát nějaký rychlokurs na to, když teď půjdu na ulici, jak mám najít to, co je architektonický skvost a na co se ani nemám dívat, tak jak to mám udělat?
2: Řekl bych, že v architektuře, vzhledem k tomu, že to je umění, tak na umění si každý může udělat vlastní názor. Nejsme stavaři, aby jsme dokázali zhodnotit, jestli ta stavba je kvalitně postavená, jde čistě o nějakou estetiku, kterou si každý určuje vlastně sám podle sebe. Takže určitě neexistuje žádný jakoby správný návod tomu si říct, jako tahle stavba je ošklivá, tahle stavba není. Možná, že vlastně nejzákladnější věc, kterou se často snažíme popisovat i na našich komentovaných procházkách, tak je nějaký příběh té stavby, možná v kontextu historickým, architektonickým, obecně v té době, takže to je třeba něco, co my ukazujeme, spíš než jako fyzickou krásu té stavby, že bychom řekli, podívejte se tady, ale ta stavba má hrozně hezkou soubor pilastrů a volut a bůh ví co.
1: Tak pojmy, spíš, architektonické pojmy.
2: Architektonických pojmů, tak se spíš snažíme ukázat, tahle ta stavba vznikla v této době, postavili nějaký člověk s nějakým záměrem a třeba v té době to bylo naprosto revoluční pojetí architektury, které se nějakým způsobem vymezovalo vůči jako architektuře těch starších generací.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Jihlavská úderka 5.8G krátce před půl pátou. No a já tady mám něco pro všechny nadšence a nadšenkyně do cyklistiky, protože do outdoorového podcastu Casablanca nedávno přišla bikepackingová dvojice Tomáš a Klára Novotní. No a přišli povyprávět o svých neuvěřitelných cyklistických dobrodružstvích. Říkají, že diskomfort je pro ně sedět v kanclu v práci a že až venku se cítí, že opravdu žijí. To všechno v rozhovoru s Pavlem Sladkým. No a ten můžete v repríze poslouchat už dnes v 19 hodin v Casablance.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu. Chceš?
3: Poslali ho i s rodičema do Mauthausenu.
4: Byly věci, které nešly říct.
5: Kde je moje dítě?
4: Sama víš, jak se k ní chovala.
6: Dvoudílný film na motivy románu Kateřiny Tučkové.
7: Babi!
8: Proč mě nemáš ráda?
4: Mluv sakra, já to snesu.
6: Gerta Schnirch.
9: Kolik těl je masový hrob, pane?
6: Premiéra v neděli večer na ČT1 a v iVysílání.

indie folková kapela Ida the Young letos vyhrála hudebně exportní projekt Checking. No a v rámci téhle výhry vznikl i videoklip k jejich novému singlu Trust Your Daughters, který si právě teď dáme. Skladba je druhou ukázkou z připravovaného alba Sing in Reverse, které vyjde na konci října, takže už poměrně brzy. A kapela na něm posouvá svůj původně folkový zvuk k experimentálnějšímu mixu elektroniky, alternativního rocku a taky psychedelických poloh. Po vítězství v Checkingu kapelu taky čeká mimo jiné lednové vystoupení na prestižním evropském showcaseovém festivalu Eurosonic v nizozemském Groningenu. No já doufám, že tam Radio Wave nebude chybět. Takže tady Ida the Young a jejich Trust Your Daughters. Novinka na

0: Pražská dívčí trojice Bibione nás nekompromisně posunula do závěru 16. hodiny. Lichnovský a taky Los Angeleské synthpopové duo Magdalena Bay nás doprovodí do celé. No a ještě než odpálíme finální hodinu pátečního on airu, rád bych připomněl, že dnes se volí. Volební místnosti jsou dnes už otevřené už od 14 hodin a to do 22 hodin. No a zítra, tedy v sobotu od 8 od rána do 14 hodin. No a někde se volí i do Senátu, tak na to nezapomeňte. Spoustu užitečných informací, co se týče voleb, můžete hledat na webu Českého rozhlasu irozhlas.cz. No a na nejobsáhlejší servis pro voliče najdete proklik i na našem webu Rádia Wave.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na Rádiu Wave. Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky.
2: Yeah.

V rytmu Skrillexova Elektra a taky Rachel Chinouriri jsme se překlopili do finální hodiny pátečního On Airu. Před námi české duo Blue Wandy, brazilská zpěvačka Duda Beat nebo anglická songwriterka Tasmin Stevens. Pak nás čeká ukázka z nového dílu podcastu Pod a později se taky pozveme na zítřejší narozeniny do Hybernské. No a taky si povíme něco o novém audiotripu Rádia Wave, který startuje už 12. října. To je takový hrubý nástin programu 17. hodiny odpoledního On Airu.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

0: Hotcast Pod navštívil vítěz Stage Out 2026 talentové show Prague Prideu. Mladý zpěvák Arty Smola zaujal nejen odbornou porotu, ale taky Elišku s Kájou. Jeho láska k hudbě je stejně ryzí jako touha být sám sebou. Nahlédli tam tedy do zákulisí jeho tvorby, tranzice, sebeobjevování, vztahů i dilemat kolem hormonální léčby a operace hrudníku. Před námi je krátká ukázka, celou epizodu ale můžete už teď najít na webu Rádia Wave, no a nebo v podcastových aplikacích.
1: Z toho, jak mluvíš, co o tobě víme, tak si umím představit, že možná bys bez hudby úplně existovat nedokázal.
2: To ne, no.
1: Tak to musí být těžký tohle zvažovat. Vy.
2: Jako vlastně první moje proč ty hormony nebrat, byl vlastně zpěv, no. Protože jsem se tehdy, jsem ještě jako neměl až tak moc informací, nikdo mi neříkal, hele, ale tamhle ten člověk to taky udělal, je v pohodě. Takže jsem se strašně bál, že se to prostě pokazí, že ten hlas se zničí, že nebude tak kvalitní, jako byl, že prostě nevím, že se ho nenaučím dostatečně ovládat na to, aby to bylo jako v pohodě za mě.
3: A přemýšlí nad tím někdy, jako, že jsi vlastně, možná to přeženu, ale jakoby obětoval to, kým seš, pro to, co miluješ? Jakože vlastně, aby ses nevydal na stopro na tu cestu, té tranzice, tak jsi řekl, hej, ale já ty kráso miluju tu hudbu a to je důležitější.
2: Ne, ale vůbec, vlastně nikdy. Já jsem jako, za prvý jsem umělec a to je asi jako největší část prostě mě, co mě tvoří. A to, že jsem trans, je jakoby... Teď to, že seš trans, nemusí nutně znamenat, že chceš operaci, že chceš hormony, že chceš já nevím co, prostě všechno. A já jsem vždycky měl problém jenom s prsama a cokoliv jako jinýho vlastně pro mě nebyla moc překážka nikdy a neříkal jsem si, tyjo, tohle mě vadí, prostě tohle potřebuju s tím něco udělat. A takže vlastně jsem si říkal, hele, a co bude teda to pro, když jako budeš brát hormony, co ti to jako přinese? A vlastně jsem si říkal, dobře, tak budu mít třeba knírek prostě a lidi mě nebudou mít zděndrovat, protože uvidí knírek, řeknu si, to je chlap, to je jasný. A nebo já nevím, mi přibudou svaly a nebudu muset cvičit tolik, prostě jo, super. Ale jako tohle asi není dostatečný důvod pro mě prostě začít brát jako hormony. No.
3: A jsi OK, aby jsme se tě zeptali na tu operaci hrudníku?
2: Určitě.
3: Protože já asi jsem s nikým to takhle na rovinu neprobírala, tu operaci toho hrudníku. Tak můžeš třeba nám nějak vysvětlit, v kolika letech ses pro to rozhodl, co tomu předcházelo, jak to pak třeba i jako se dělo a tak dále?
2: No určitě. Hele, mě vlastně v pubertě, kdy mě začaly růst teda prsa, tak já jsem jí měl teda mnohem dřív než všichni ostatní, v mojí třídě teda na té základce, a bylo to takový strašně zvláštní a já si myslím, že ale tohle není úplně věc jako trans lidí nutně, ale jako řekněme, jakoby jaká puberťačka nemá problém v pubertě s tím, že jí najednou tady něco začne růst. Jako.
3: Skoro každá.
2: Každá,
3: no.
2: Každá.
3: Takže... Nebo jako jenom ty, jako já, kterým začnou růst až v 17, tak ty mají radost, ale všichni kolem už...
2: Konečně.
3: No právě, ale jinak...
1: A tak celkově puberta není úplně legranda pro nikoho.
4: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Binou Money nás šoupnul přes 17:30 a posunul nás tak k poslednímu odpolednímu kulturistánu tohoto on airu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Pražáci a pražačky, pokud ještě nemáte program na zítřek, tak vězte, že v kampusu Hybernská od 14 hodin Arnika slaví 25 let. Pokud nevíte, nebo vám Arnika nic neříká, tak krom toho, že to je ta žlutá kytka, co roste v Krkonoších, tak je to taky česká nezisková ekologická organizace. No a právě v Hybernské slaví 25. narozeniny. Těšit se můžete na koncert kapely Něco Něco, na výstavu, workshopy, tematické debaty se zajímavými osobnostmi, swap, takže pokud vám nějaké oblečení přebývá, anebo nějaké

0: scháníte, můžete ho najít právě tam. Můžete se taky těšit na tombolu nebo Turbo Pub Quiz. No a na závěr nebude chybět ani DJ set. Takže to vypadá, že to je program na celý den, takže zítra od 14 hodin Kampus Hybernská Arnika a její 25. narozeniny. My už se teď každopádně vracíme do našeho odpoledního playlistu, protože před námi je Caroline Polaček a nebo taky Claire Rosenkrantz.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Playák.
2: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
1: Hudební mix Rádia Wave.
3: Hudební mix
2: Rádia Wave.
1: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

Thundercat v 17 hodin a 41 minut. A od muziky teď zase na chvilinku k mluvenému slovu. A když říkám k mluvenému slovu, tak tím rovnou myslím audio seriál Rádia Wave. Už 12. října, tedy v pondělí, startuje nový audiotrip o holčičí pomstě. Tahle země není pro ženský. S Karolínou Knězů, Marií Anou Mišičkovou a Janem Hájkem v hlavních rolích. Je to 5 dílů plných prachu, krve, absurdních situací a taky špatných rozhodnutí, ze kterých už není cesty zpátky. Seriál napsal a režíroval Tomáš Rályš, který má na svém kontě 3 první místa v prestižní dramatické soutěži ceny Evalda Šorma. A také je laureátem ocenění Talent roku 2023 v cenách divadelní kritiky. Tak už 12. října na rádiu Wave. Tahle země není pro ženský.

0: Start. Český rozhlas, Radio Wave.
1: Radio Wave dělá

0: Nilfr Janě doznívá v 17 hodin a 51 minut. No a to znamená, že začíná uzavírat nejen 17. hodinu, ale taky celý páteční on air. Než odbije ta 18. stihne zaznít ještě Dean Blunt a Josefina Dusk, no a pak už začne videoherní quest, kde Jarda, Šárka a Lukáš proberou Assassin's Creed Black Flag, který se po 13 letech dočkal přepracované verze. No a v 19 hodin pak quest vystřídá cestovatelská Casablanca s Pavlem Sladkým a jeho hosty, bikepackingová dvojice Tomáš a Klára Novotní. 18. se kvapem blíží a já už se tedy loučím, ale ne na moc dlouho, protože už zítra se uslyšíme opět a to už v 10 hodin ve víkendovém on airu. Tak užívejte páteční večer i celý víkend, který je před námi. Ze studia na Vinohradské se loučí Michal Lirý.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
1: Quest.
2: Quest.
1: Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
3: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
4: Šárko a Lukáši, ahoj.
5: Čau.
6: Ahoj.
4: Co byste dělali, kdybyste byli piráti, plavili se na vlnách a měli loď, která se jen tak nepotopí?
5: Umřela bych na kurdě.
6: Já bych si dal do rozkroku volant a říkal bych, ach, it's driving me nuts.
4: Já jsem minulý týden tenhle ten vtip říkal.
6: Vidíš, a řekl jsem ho doufám mnohem líp než já.
4: Řekl jsem ho celý.
6: Já mám ten problém, že mám fakt dobré vtipy, které absolutně neumím vyprávět.
4: Tak já mám problém, že nemám ty vtipy a ještě neumím vyprávět.
6: Nejsou teda moje.
4: Tenhle jako, se mi povedl, jakože jsem ho vyprávil a dokonce se lidé smáli.
5: Wow.
4: A... No, vyprávět to tady nebudem, ale co budem vyprávět? Budem vyprávět to, že už příští týden, ještě předtím, než se budeme povídat v tomhle questu, tak už příští týden ve čtvrtek 23. července se můžete na nás přijít podívat naživo do letní podcastové scény v Troji. Začíná to v 19.00, přijďte aspoň třeba 10-20 minut předtím, než to začne, abyste si mohli najít pěkně místečko, dát si něco dobrého a podívat se na nás, jak vás budeme bavit.
5: Hlavně se nás poslechnout. Já neplánuju dělat žádné vizuální triky, jako žunglování.
6: Já nebudu mlčet a konečně využiji toho, že to není jenom rozhlasový pořad.
5: Bude to pantomima.
6: A ano.
4: Tak doufám, že
5: šarády,
4: to...
6: nějaký pantomima tam přijde taky.
5: Uh-huh.
4: Tak doufám, že se nikomu nic nestane.
6: Hlavně, aby se nikomu nic nestalo.
4: A doufám, že vychytáme takové ideální počasí, jako je třeba, možná bude ještě dnes, že bude třeba pršet, ale nebude takové vedro.
6: Posledně, respektive poprvé minule, když jsme byli na letní podcastové scéně, tak byl krásný slejvák, co dokonce teď se natáčí tady slejvák o kousek vedle. Náhoda, nemyslím si. Byl krásný slejvák, který vyčistil vzduch a my jsme pak měli tu scénu úplně takovou svěží a uchvatnou. A
5: my jsme taky byli svěží i s Honzou Špačkem.
4: A uchvatní.
6: Teď budeme extra svěží, protože to téma bude o herní svěžesti oproti tématu aktuálního questu, který teď začíná.
5: Ano, které hry by měly použít více deodorantu?
6: Přesně tak, kteří herní hrdinové hrdinky.
5: Ano.
4: Pojďme dneska vyplout, protože dneska to bude o hrách pirátských. Wow.
5: Edward kontroverzní Kenway téma. Určitě používá deodorant a můžete si tipnout jakou značku, ale my nemůžeme říct nahlas.
6: Nemůžeme říct nahlas, no.
4: Kdy jste naposledy upirátili hru? Wow.
5: To je hodně dávno.
6: Dobrá otázka na tělo. Jako bych slyšel za dveřmi přešlapovat
5: softwarovou buch policii.
6: Ale přesto se zkusím přiznat, co si vzpomenu. To už bude jako docela let.
4: A upřímně ani bych nevěděl, jak se to dneska dělá. Teda.
6: Jako takhle, no.
5: Prý pořád víceméně stejně, prý je to dokonce lehčí než kdy dřív, ale já se přiznám, že už jsem mlýná i pirátit ty hry, že je pro mě jednodušší si je zaplatit a neřešit.
6: Však jako v časech různých slev a výprodejů, tak už opravdu jako nevidím důvod si ty hry nepořizovat. Teda byste byli opravdu chudé kostelní myši a hráli v kostele, ale já takhle. Nevím, počítá se do toho Abandonware, protože je to samozřejmě legální šedá zóna, takže tam by se dalo říct, že určitě jsem si v nějakých posledních možná měsících stahoval něco, co je Abandonware, což já beru za morálně obhajitelné, ale někoho k tomu samozřejmě nemůžu nabádat na vlnách veřejnoprávního média.
5: Kde není žalobce.
6: Ale reálně, no pozor, za dveřmi přešlapují, ale jako reálně takové to klasické jako pirátění, tyjo, tak to už je dávno. To si fakt nespomenu, co mohla být ta poslední. A docela mě zajímalo, co byla ta poslední hra, kterou jsem ještě...
4: Jednou jsi naposled upirátil hru a nevěděl si o tom, že to je ta poslední.
6: Že to je ona, no. Ale vím, kdy jsem naposled vypalil CDčko, ale to bylo celé legální pořizování kopie. No, není to tak dávno. Je to podle mě pár týdnů zpátky.
4: Nepřekvapuje mě to, ale já jsem včera dělal něco jiného, než vypalování CDček.
6: Aha.
4: Já jsem včera brázdil na vlnách, byl jsem pirátem na vlnách.
6: Dělal jsi vlny? Ne, dělali jsme to.
5: Vlny děláme pořád.
4: Vlny už tam byly, ale teď taky zrovna. Ale hrál jsem Assassin's Creed Black Flag Resynced. Je to přepracované remake, dá se říct.
5: Je to remake.
4: Je to remake čtvrtého dílu série Assassin's Creed, který vychází po 13 letech. A popravdě, já jsem si myslel, že to je mnohem ještě díl než 13 let. Protože já mám velmi příjemné vzpomínky na ten původní Assassin's Creed 4 Black Flag, ale myslel jsem si, že to je třeba opravdu jako 15 a víc let už, že to, jako ty vzpomínky jsou hodně zaváté jako prachem.
6: Já jsem myslel, že to je naopak míň, teda musím říct, ale myslím, že to je pozdější než čtvrtý díl, takže Evidentně nemáme moc pojetí o čase ani Arda.
5: Tak ono může být matoucí, že Assassin's Creed 2 mělo ty díly vlastně tři, že to nebyly datadisky, ale byly to samostatný spin-offy, bychom dneska asi řekli. Že tam vyšlo ještě byla druhou a Revelations, až potom byla trojka a až pak byl Black Flag.
6: Jasně, to dává smysl, no. Ale já na to mám jinak taky krásné vzpomínky. Moc jich taky už jsou teda hodně, nevím, jestli zaváté, spíš takové prostě...
5: Zatopené.
6: Zatopené nebo někam odnesené nějakými golfskými proudy, ale vím, že mě to až jako, protože mě už tehdy Assassin's Creed začínal dost nudit. Mně se líbil teda Brotherhood Istanbul.
5: Ne, to jsou Revelations.
6: Revelations. A to je ta spin-off, jeden z těch spin-offů, co jsi zmiňoval. Tak, ještě, tak ten se mi líbil kvůli Istanbulu, to je můj jako oblíbený díl skrz to, kde se to odehrává, ale jako už ta formulka klasická Ubisoftí nebo Assassin's Creedovská, tak mě začínala nudit a najednou přišel Black Flag a byla to zábava.
4: No to totiž bylo takhle, ty lodi už byly ve trojce. Ale bylo to trošku něco jiného oproti právě těm Revelations i Brotherhoodu i dvojce, protože v těchto těch dílech v podstatě to hlavní bylo skákání po střechách a asasinování skutečně, zatímco mně přišlo, že u toho Black Flagu se to vůbec nemuselo jmenovat v podstatě Assassin's Creed, že se to mohlo jmenovat jako jenom ten Black Flag a vystačilo by si to samo o sobě.
5: Já mám pocit, že oni už tehdy chtěli vytvořit nějakou hezkou hru, kde bude hodně lodí a hodně námořních soubojů, což potom se teda projevilo v tom, že Ubisoft v Singapuru dělal skoro 12 let Skull and Bones, kde potom teda iterovali ten systém a moc...
4: Až do 4Aček.
5: No, moc jako iterovali, protože mám pocit, že zrovna v tom remakeu v tom námořním systému je úplně nejméně změn ze všech systémů.
4: Je to pravda. Lukáši, ty jsi ten, kdo ho nehrál, tohle ten resinkovaný asasinský
6: Black Flag. Nehrál, jsem zvědavý na vaše dojmy samozřejmě, protože
4: mám,
6: že...
4: mít spoustu otázek.
6: No to já budu mít ještě v průběhu, ale takhle první, co bychom si měli vytknout před závorku, je, že z toho, co jsem pochopil, je, že jasně, že Racing tomu říkají, aby to nějak znělo cool i v kontextu toho, jak funguje série Assassin's Creed, jak tam funguje to cestování do minulosti, ale zároveň, když jsem, četl jsem si takový jako rozbor už jenom nějaké úvodní scény, kde nejenom, že to teda máme v nějaké modernější grafice a to, co se tak nějak čeká spíš od remasteru, ale jsou tam prostě nějaké drobné scenaristické úpravy, jsou tam nové scény a lášky, jako drobné, které jako jsou jako, ne, scény, záběry spíš než scény v cutscénách, které prostě třeba pomáhají tomu, že najednou to intro třeba působilo trochu jinak, než si člověk pamatoval, já si ho samozřejmě nepamatuju, já si jenom pamatuju, že mě ta hra bavila, takže mě zajímalo, jako tím, že to je těch 13 let, tak počítám, že k tomu asi nepřistupoval. Jardo, nevím, jak ty, Šárko, že prostě, tak teď se jdu podívat, jak to znám na spaměť a co tam teda přidávají těch 5% tady a 7% tamhle.
4: No já úplně ne. Já jsem teda udělal ten výzkum, že jsem si skutečně nainstaloval tu původní hru a ne úplně jako side by side, ale prostě chtěl jsem se podívat, jak to vypadalo tehdy oproti té mojí vzpomínce na tu hru, protože já mám skutečně jako velmi růžovou tu vzpomínku.
6: A já spíš takovou modrou.
5: Já mám pocit, že ono to bylo z takové té vyblité herní éry, že...
4: Lehce, ano, to je terminus technicus.
5: Připálený jas a tlumené barvy, tak.
4: Na druhou stranu, to, co tam bylo jako velmi specifické, je to, že to bylo postavené na tom původním engineu Assassin's Creed, jedničky, dvojky a tak dále. Zatímco tohle je postaveno na tom engineu Unreal, který je vlastně pohání už Origins, tuším, že byly první hrou, která na tom byla postavená. A je to tam vidět víc, než by se zdálo, aspoň pro mě teda.
5: No, já taky mám vlastně asi ty vzpomínky trošku zahalený růžovýma brýlema, protože já bych přísahala, že se to hraje vlastně skoro stejně a taky jsem podobně jako Jarda si udělala domácí úkol a zjistila jsem, že ta série udělala větší pokrok v některých ohledech, který bych úplně netypovala, protože ono, ty novější díly Assassin's Creed už se hrajou víc jako RPGčko, jsou tam dialogové volby, jsou tam různé schopnosti v boji. To v tom remakeu pořád není, ale i tak jsou tam docela výrazné změny, aby to nebyl jenom remaster.
6: Tak to je, předpokládám, ta výhoda v tom, že zatímco, když máme takhle, když se ten člověk, se kterým se potkáváš každý den, tak si moc nevšimneš, jak se za 10 let změnil. Tak a ta série má pořád další a další díly, tak tady vlastně to člověk může trošku vnímat jako nějaký velký odskok v čase. Nicméně, když klidně se ještě potom můžeme zase znova zahrbat k tomu porovnání, nebo tak, ale mě by teď spíš zajímalo, když bych k tomu přišel jako člověk, který hrál ten Poslední Assassin, což je ten japonský Shadows, který jsem vlastně hrál. Wow, to je málo těžká zrna.
5: No.
6: A teď teda naskočil na Black Flag, tak budu mít pocit, že hrají datadisk z Karibiku, nebo kde ono se to odehrává, nebo je to pořád tu náladu? Teď nemyslím jenom náladu, chci říct. Je to prostě trochu něco jiného, když hraješ za toho piráta.
4: Mně přijde, že to je něco jiného, že jako se to jako nedá říct, tohle je pokračování Shadows, je to skutečně jako samostatný díl, který by mohl teďko vít a nemusel by mít ani to Resync za sebou, ale lidi by řekli, ano, výborně, to je další díl, ale to, co mě jakožto člověka, který skutečně má tu zkušenost, jakoby s tou čtyřkou původní, to, co mě tam nejvíc takzvaně škráblo nechtama po tabuli, tak je fakt, že ono to má prostě trošku, ale úplně ve všem, ale jenom trošičku posunuto vlastně, ať už co se týče toho, jak se hýbe ta postava, jakým způsobem vypadá ta hra jako taková, jak vypadají scény, ale jak vypadá i ta samotná jako hratelnost, tak je to ve všem maličko posunuté, ale až jsem se jako divil, jak jsem si vzpomínal na to, jak to bylo tehdy, a nemusel jsem kvůli tomu ani moc dlouho hrát ten původní čtvrtý díl, jak to bylo tehdy vlastně jiné. Neříkám lepší, horší, ale jiné.
6: Počkej, posunuté kam? Dej mi nějaký příklad. Já nevím, co si pod tím představit.
4: Je to posunuto z mého pohledu k takové jako vyleštěnosti, která je ale v lehkém rozporu s tím, že to má nějaký ksicht. Ta hra, ten Resync pro mě ztrácí trochu ksicht oproti původnímu Assassin's Creed 4.
6: Ačkej, takže z vyblitosti to posunuli do vyleštěnosti a to špatně.
5: No, Jarda má rád vyblitost.
4: To jsem neřekl. To jsem teda rozhodně neřekl, ale mám rád jako hry, které mají nějaký výraz, mají nějakou jako na první dobrou, že si je dovedeš jako neúplně asociovat s něčím, ale že dovedeš jako
5: asasinovat,
4: ale že si je dovedeš nějakým způsobem že nezapadají do škatulky. Zatímco tato hra mi přijde, že zapadá strašlivě do škatulky. Ano, je to další díl Assassin's Creed a možná to je jakoby jenom nějaký pocit, který jako nedovedu úplně přesně přenést, ale je to pocit, který ve mně v těch Assassinech poslední dobou jako setrvává pořád. A je to vlastně, že ať už jako se bavíme o úplně úvodní scéně, když jste na nějakém ostrově a musíte vlastně získat tu svoji první loď, tak vlastně v tom originále to bylo nenacházím slova. V tom originále to bylo takové víc grimy a teď jako musím najít jako to správné slovíčko
6: české.
4: No takové jako
6: odrbané.
4: Nehotové, takové jako trochu, že ti to házelo ty klacky pod nohy maličko, ať už tím ovládáním, že člověk občas jako si na to, a tehdy jsem si na to samozřejmě stěžoval, jo, na tohle to přesně. To
6: a teď je to prostě moc hezké všechno.
5: A teď tam Jardovi chybí ta načítání, která tam třeba to ne, tehdy byla.
4: To mi nechybí, ale chybí mi tam spíš jako vlastně ta věc, která by z toho udělala zapamatovatelnou záležitost pro mě. Tohle prostě proběhnu, je to hezký, je to fajn, nic mi jako nebrání v tom, abych to běžel jako dál a dál, ale upřímně ten pocit, který z toho mám, je jo, dobrý.
6: Vtipné, jak se mi to trošičku kryje s tím, že já teďka intenzivně opět držím prst na tepu herní doby, hraju to Far Cry 4, kterému jsem se vrátil. Já jsem si ani nebyl schopen vzpomenout, jestli jsem to hrál nebo ne tehdy, protože jsem si pamatoval prostě ty dema a představení těch záporných postav. Pak jsem si uvědomil, že já jsem hodně asi hrál trojku a slivo se mi to s ním, protože ta čtyřka je úplně to samé, jenom jako reskinované někam jinam. A je to jako ve skutečnosti mě ta čtyřka baví, ale zároveň s ním mám taky trochu jako pocit, že prostě až se dobavím, tak na to velmi rychle zapomenu, jak jsem se bavil. A naopak si budu do smrti už pamatovat na Far Cry 2, která měla svých problémů dost, ale je to prostě věc, která se zažrala pod kůži, jako ta kulka, kterou potom spod té kůže musíte vytahovat těmi kleštěmi.
5: To je jenom proto, že tam nebyly ty otazníčky a otevřený světy.
6: Tak jako otevřené to bylo dost. A otazníčky tam byly spíš takové, že moc nevěděl, co se děje a jak ten svět zareaguje. Ale ne, jakože si dovedu, nebo představuji si pod tím, co ty jsi teď, Jardu, popsal přesně tohle. A Šárko, ty jsi z toho teda měla stejný dojem teďka z toho Resinku, že nemá to ksicht?
5: Já právě ten vibe? Dojem úplně nemám. Mně přijde, že je to řemeslně super remake. Myslím, že bychom mohli polemizovat o tom, jestli ta hra remake reálně potřebuje, protože pro mě fakt 13 let ještě není tak dlouhá doba, ale v rámci nějakého toho technologického skoku, toho, jak to vypadá, jak pohodlně se to hraje, tak mi přijde, že je to vlastně jako bezvýhradně super.
6: Já mám vzpomínku na Black Flag 1 velmi živou, kdy tam někde jako zrovna plavu Já snažím se jako doplavat k nějaké krásné plachetnici, která je tam někde zakotvená, a než k ní doplavu, tak ta plachetnice najednou se úplně propadne do takové vodní jámy, která je fakt jako, jakože to není tak ten bug, že to jako někam zmizí, propadne podlahou nebo mořským dnem a někde se to vznáší. Ale ne, že fakt se tam jako, já jsem chvíli přemýšlel, jestli to není nějak jako záměr, že to prostě vypadalo jako takový ten nekonečný bazén, že prostě jenom opravdu tam vytvořila obří vodopád a na jeho dně teda ta loď byla. Akorát pak jsem tam teda zkusil přes ten okraj doplavat a zabilo to moji postavu a musel jsem to loudovat. Ale, takže už jenom proto, že si, čímž chci říct, ilustrovat touto bizarní anekdotou, že ve své době i jako po vydání Black Flag nebyl v úplně nejlepší technické kondici, mám pocit, což se teda Assassin's Creedům čas od času stává víc.
5: Myslím, že Unity se to stalo víc, tam byly takový ty skvělý největší, hlavy, asi. Jenom jo. S očníma bulvama a černým pozadím.
6: Ale that's racist, ale chci říct, že už jenom proto, pokud ten re-sync je opravdu teda docizelovaný, nejenom teda tak, že to Jardovi trošku napaluje kudrnku, nebo naopak mu to tu kudrnku právě nenapaluje, tak to, že to bude vlastně dotažená záležitost od začátku do konce a nečekají tam na mě žádné takovéhle jako vodní jámy, tak je pro mě docela fajn důvod se k tomu vrátit.
4: No, já jsem teda narazil na docela dost věcí, které technicky nebyly úplně zdařilé. Jedna věc za všechny v animačkách, když se bavíte s postavami, které mají na sobě nějaké volánky, nebo mají třeba jako culíky, nebo na šatech mají nějaké jako takový ty šosy. Tak,
6: což rozhodně té hry
4: stát může. Pozor. Tak když začne foukat vítr, tak teda v těch animacích to stojí za to, jakože skutečně to lítá všemi směry, to se mi stávalo pravidelně. Druhá věc, která se mi stávala docela pravidelně, bylo, že když je tam nějaký souboj, že, a těch je tam docela dost, a je to souboj třeba na šavle, tak se mi stávalo, že v tom souboji mě ta postava odstrčila a najednou jako letím 3 metry daleko.
5: Opravdu se mi nestalo.
4: Opravdu se mi to stávalo docela často. No.
6: Nebyla jim hodně silná?
4: Nebylo to
6: Jedi?
4: Ne, nebylo to jako součástí hry tohleto.
6: Ne, odemkl jsi s omylem nějakou jako prostě bonusovou zlatou edici, kde jsou postavy z Outlaws?
4: Myslím, že jsem si tohleto skutečně neodemkl.
6: Já jsem se nedávno mimochodem vzpomněl, že existuje Star Wars Outlaws.
5: Já jsem se na ně vzpomněl zrovna dneska.
6: A že jsem mezi tím upgradeoval grafickou kartu, že bych to konečně mohl zahrát v pořádné kvalitě. A, tam, no,
4: a ještě jsem chtěl se pobavit o tom, jak to vypadá, ta hra.
6: No, to je dobrá.
4: Ono to vypadá na první pohled, to vypadá strašně dobře.
6: A druhý?
4: Když jedeš po krajině, nebo po krajině, spíš po vodní hladině,
6: pluješ,
4: zapadá slunce, jedeš lodí.
6: Pluješ.
4: No. Tak, taky. Ale když zapadá slunce, někde na obzoru se objevují jiné plachetnice, někde za tebou je nějaký ostrov, ze kterého si právě vyplul, na kterém je nějaká pevnost. Všechno to vypadá krásně. Najednou ty lodě se desponujou, které jsou před tebou. Prostě tam přestanou být.
6: Jsou jako z GTAčka nějakého, no, otočíš pohled, vrátíš a toho tam není.
5: Na čem jsi to hrál, to se mi jaký nikdy nestalo.
4: Hrál jsem na Xboxu. Ale opravdu se mi to stávalo taky, jako kdyby skutečně jako v GTAčku jsem se jenom otočil a najednou to auto jako dematerializovalo se.
6: A to se neodehrál to v Bermudském trojúhelníku, že ty vodě mizí.
4: Skutečně
6: jako.
5: Ne.
4: Ale takhle, moje jako nějaké rozčarování není z těchto technických chyb. Já jsem jako to zažil jako všude třeba 20krát celkem za tu dobu hraní. Jo?
5: Ale je to proto, že Jarda už herně vyhořel.
4: To si nemyslím taky. Myslím si, že ten důvod je ten, že ten remake nemá duši pro mě. Že jako vlastně to postrádá absolutně nějakou chuť to vytvořit jenom na základě toho, že prostě je to, hej, pojďme si vzpomenout na ten nejlepší díl Assassin's Creed, všichni na něj přísahají, tak to uděláme znova. A to je jako vlastně to, co mi na tom strašně jako někde leželo vzadu, že jsem si říkal, ty bláho, ta hra nemá jako důvod existence, kromě toho, že někdo jako si řekl, uděláme to hezčí.
5: Tak zase s tím bych úplně nesouhlasila. Přijde mi, že udělali nový konec, který dává větší smysl než ten původní, protože tam některé věci nebyly vůbec dovysvětlené a končí to uprostřed věty, což v tom remakeu už neplatí.
4: To je pravda.
6: Že... tu Vavku nahrávají celou, jo? Kde to říká tu hlášku.
5: No, asi 8 misí navíc tam je.
6: To není málo.
5: Není to málo, no.
4: Je tam pár quality of life věcí, které třeba při dobývání lodí, že vlastně už není potřeba vlastně pozabíjet všechny, co stojí nahoře na nějaké té strážním tom koši a všech 15, kteří se nachází na nějaké palubě, což bylo v tom původním, tak tady vlastně je potřeba zlomit morálku, v podstatě zlomit morálku jakoby těch obránců. No, to můžeš
5: no,
4: taky.
5: No, vlajku můžeš odseknout.
4: Ale je to jakoby v tomhletom za mě lepší, protože to je vlastně dává větší smysl než jako nějaký počítač toho, kolik jako už si zabil nepřátel a kolik ještě těch zbývá na té lodi. Je tam lehce přepracovaný systém toho, jak získáváš zdroje, že tam získáváš dřevo, získáváš tam nějaké kameny a tak, a hlavně ty chechtáky, zlaťáky.
6: Rum?
4: Rum tam je taky, ale už to je jakoby, což bylo i tehdy, to byla komponenta v podstatě, kterou si prodával jako v rámci toho, že za to získáváte peníze, tak je to tady přepracované lehce, že už to není tak jako složité, řekněme, že to je jako jednosmyslnější, že vlastně dáváš si jako někde v hlavě dohromady jedna a jedna mnohem rychleji v rámci toho, že jako si řekneš, OK, tak tohle patří k tomuhle, OK, tohle patří k tomuhle, super, už to všechno chápu. A poslední věc, kterou ještě zmíním, tak v rámci původní čtyřky, tak tam bylo to vysílání těch vašich konvojů v uvozovkách na vzdálené plavby, tak tady je to taky mnohem zjednodušenější.
5: To bylo tehdy trendy.
4: Tehdy to muselo to být i podpořené nějakou aplikací samozřejmě, která tady úplně je mimo veškerou tuhletu jako srandu, tady žádná aplikace není, prostě všechno to ovládáte v té hře a to ovládání je mnohem příjemnější a je to jako takový přímočařejší.
6: Já si pamatuju, jak přímočaré byly právě ty, nebo to, co mě na tom bavilo, a myslím, že hodně z nás, kdož jsme to kdysi hráli, chytlo, jak okamžitě šlo naskočit do těch lodí a užívat si tu jako samozřejmě absolutně nerealistickou, ale rychlou lodní námořní zábavu. Oproti třeba, já jsem teda měl taky rád, to, ty si Jardo, budeš nejspíš pamatovat takovou tu nešťastnou eurojankovou hru Pirates of the Caribbean, která byla vlastně pokračování Sea Dogs, rebrandované díky úspěchu Pirates of Caribbean a nějaké prostě smlouvy. Totálně rozbitá záležitost, která dneska se dá docela dost obstojně hrát skrz nějaké totální konverze fanouškovské. Doporučuji, pokud máte na tohle trpělivost a jste trošku zvědaví. Má to svoje kouzlo, nebo pro mě to má hrozně velké kouzlo, protože já jsem to tehdy hrál v období, kdy jsem poprvé začal pít portské víno, takže jsem vždycky měl tu malou skleničku portského a ty jsem tam jezdil v Pirates of the Caribbean. Ale tam to bylo takové trošku pomalejší po všech stránkách a ty námořní souboje hlavně je to jako hodně bavilo. Ale nebylo to asi úplně pro každého. A najednou tady Black Flag přijde a tam teda čaj rum bum bum, to po sobě střívíte hlava nehlava. Ale bylo to zábavné, že jste prostě přijali nehraju ani vzdáleně ponorkový simulátor, dokonce ani plachetnicový simulátor, tak to bylo super, to pořád trvá. Ano. Ještě vám do toho zaspívali občas ta posádka, že jo?
5: To zpívá pořád a teď se dokonce, a to je zdaleka největší vylepšení kvality života, můžeš vybrat, co ti zaspívají, můžeš si poručit, že teďka chceš tu svoji oblíbenou.
6: A není tam...
4: Rádio Espantoso tam není tedy.
6: Ne, jakože není tam propojení s nějakým jako singstarem, že bys mohl zpívat jako karaoke.
5: To bohužel ne, ale můžeš si k tomu určitě zaspívat a nikdo se na tebe zlobit nebude, teda pokud to nebudou tví sousedi po 10. večer.
6: Ne, tak, nebo pokud to nehrají myši v kostele, tak tam to může taky rušit během mše. No tak to jsou ale dobré zprávy, takže já jako, když vy to, milé posluchačstvo, nevidíte, ale já tady střídám pohledy a dívám se na Šárku, snažím se rozklíčovat, jak moc jako jestli si moc nevymýšlejí, když tady předávají svoje dojmy z Black Flag. A když si to skládám dohromady, tak mi z toho pořád vychází spíš, že to je záležitost, kterou já, jakožto člověk, který by to vlastně docela rád zahrál znova, tak mám důvod si to zahrát skrz ten Racing, že i přes ty tvoje dovídky, tak to spíš doporučíš.
4: Rozhodně to je nadprůměrná hra, to je jako každopádně, ale asi se budeme lišit trochu v tom, jak moc to vnímáme nad tím průměrem. Já to nevnímám moc nad tím průměrem upřímně, protože mně přijde, že PC verze původní čtyřky jako pořád má své místo. Neříkám, že je lepší, ale že pořád má své místo jako na světě, protože ta hra je trochu jiná, jako maličko jiná prostě. A tadyhle, když jako bychom si zahrali na revizionisty a řekli jsme si, dobře, tak odteď už nemusí existovat ta původní čtyřka, stačí si zahrát Resync, tak to je svět, ve kterém já žít nechci. Ale prostě mě ta čtyřka se pořád líbí jako hra, i v té Resync edici je velmi kvalitní. Jenom bych prostě nemůžu přehlížet ty chyby, které mi to jako ukazuje a u kterých jako já znovu říkám, trochu hledám ty slova, protože mně to přijde, že je to nepřenosný, že to skutečně mám někde jenom já v hlavě a že jako to je prostě věc jako moje osobní, než že by to bylo něco, co by se dalo přenést prostě na kohokoliv dalšího. A mám prostě pocit, že to je jako dobrá hra, pokud si ji zahrajete, tak neprohloupíte. Myslím, že už jste udělali tu volbu dávno předtím, než jste si poslechli tenhle ten quest.
6: No to je chyba, ale no, to byste neměli dělat nikdy, to je zdravě nebezpečné.
4: Je to tak, ale že vlastně buď už, že si myslím, že už dávno jakoby jste vlastně rozhodlí, že buď si to zahrajete znova, už jako dávno víte, anebo třeba čekáte, co my vám o tom řekneme a počkáte ještě díl možná. Nevím, mám z toho takový pocit.
6: Šárko, tvoje pocity. Zhrnující.
5: Já z toho mám spíše dobrý pocit. Myslím si, že teda moc lidí, co by nehráli Black Flag a chtěli si ho teď zahrát, ve výsledku asi nebude, že jako většina lidí, co bude hrát ten remake, tak už někdy historicky hrála tu původní hru.
6: Ale tak, když je to 13 let stará hra, tak jo, už nemáš pravda, další generace. Jo, to je pravda,
5: dospět další generace. No, tak ty si myslím, že by měli hrát spíš tu novou verzi, protože já fakt, když jsem si ten původní Black Flag zkusila teďka po letech, tak jsem tam našla spoustu takových hran, který si nepamatuju, že tam byly. Typicky to načítání, že ten tehdejší otevřený svět byl fakt jenom iluzorní, že to byly lokace, které dělilo načítání, sice malý nebo jako schovaný za cutscénu, ale že vždycky, když si od někud chtěl vyplout, nebo si šel, nebo plul si dobývat ty pevnosti, tak tam bylo mini načítání. Já už jsem si to taky nepamatovala. A spousta takových drobností, jako je třeba plynulost pohybu a podobné věci, tak já už jsem úplně zapomněla, že to tehdy bylo o něco těžkopádnější a v tom remakeu není.
4: Jenom doplním na to, tady na to kývám hlavou, Šárka má v tomhle tom pravdu, že to tam skutečně je a taky jsem si to nepamatoval, tyhle ty věci. Na druhou stranu, nevím, z nějakého jako možná masochistického hlediska se mi to jako vlastně líbí a neříkám jako pojďme to vrátit zpátky do toho, aby tam byly ty nahrávací obrazovky, to ne, ale že jako celý ten pocit z té hry a z toho pohybu té hlavní postavy, to mě asi to je, na tom bych se dal to nejvíc jako připodobnit vlastně.
5: Jasně, Rodo, ale já si myslím, že možná to fakt je zase nějaká ryze osobní zkušenost toho, že se chceš vrátit do toho období to a jakým jsi byl v roce 2013.
4: Ne, to ne, takhle to neplatí, ale v rámci toho pohybu té postavy, tam si skutečně myslím, že jakoby progres, který udělala série Assassin's Creed od té čtyřky původní až do teď, že se spíš víc kloní k tomu, aby ti to vůbec nekladlo žádný překážky. A ne jako, že bys tam narazila na nějakou chybu, samozřejmě, že se nemůžeš někde chytit, nebo že prostě postava udělá něco úplně jiného. To naštve každýho, jakoby. A děje se to i v těch nových Assassin's Creed.
5: Mně právě přišlo, že už se to děje výrazně míň, že jakoby respektuju tu tehdejší verzi, kdy si většinou měl třeba jenom jednu cestu, kterou ses mohl vydat, což mě zpětným pohledem u těch novějších dílů vadí, že můžeš líst po libovolný placatý skále a vždycky jako lezeš nahoru. Mě vyhovovalo to, že jako hledám tu cestu, která tam je někde vytečena. Takže jako lezeš nahoru. Mě vyhovovalo to, že jako hledám tu cestu, která tam je někde vytečena. Takže mám pocit, že v tomhletom novém

0: mydlený jako jenom olivovým olejem takhle potřený a prostě jenom to potom se sklouzni prostě.
1: Namydlená paluba prostě.
0: Tak mně přijde, že to je až příliš, že už jako jsme někde za tou hranou toho, jak moc jako příjemný uživatelský to má být, jak moc ti to nemá vůbec žádný klacky pod nohy klást a ne klacky pod nohy ve smyslu jako postava letí někam do háje, ale ve smyslu toho musím na to trochu přijít a musím si s tím trošku lámat hlavu.
2: Tak to zase mi přišlo, že třeba v těch soubojích neplatí, ať už na moře nebo na souši, že jako u toho parkouru moc nechci, aby mi to kladlo aktivně klacky pod nohy tím, že najednou skočím do moře, když jsem nechtěla skočit do moře.
0: Znova, říkám, není to kvůli tomu, že bych chtěl, aby se vrátilo náhodné skákání do moře, když nechci, ale kvůli tomu, jakým způsobem vlastně mám vyvinout to já tu aktivitu jako hráč, abych běžel dopředu a měl ten úžasný zážitek z toho parkouru. Tady v podstatě držím jedno tlačítko a běžím dopředu.
1: No. Máme zkušenosti, já jsem si vzpomněl na jednu naprosto zásadní věc, která je u mě dost tak, jak se říká, make or break stran, možná nejenom Assassin's Creed, ale je to něco, co bych strašně potřeboval, aby z her bylo vymíceno. Já myslím, že už to snad jako mizí. Vlastně ani si nevybavuji, jestli to v Shadows bylo, nebo jestli to stihlo už zmizet ze série Assassin's Creed, to teď sám nevím, ale můžu se zeptat, jestli to je v Black Flag. A je to fakt jedna z věcí, možná z top 3 věcí, co nenávidím na designerských, takové jako designerských klišek, která nenávidím. A to je, že když vám nějaká postava něco vypráví, tak vy a někam jdete společně.
2: Můžeš ji následovat.
1: Tak ji můžeš následovat a nemusíš řešit, že se stejnou rychlostí.
2: Ano, ano, ano.
1: A funguje to i u lodí, když vám vypráví sousední loď něco? Nebo musíš
2: lodi
1: moc nevypráví.
2: Nevypráví
1: lodě.
2: Lodi ale nevypráví, můžeš, podle mě tam dokonce existuje nějaká automatická navigace.
0: Mm-hmm. Ano, je tam, je to tak, je to tak.
1: Já dají nenávidí pochopit.
0: Ne, to je naprosto v pořádku, no, pak se mi líbilo, když jako vlastně, protože já si pamatuju, že v tom původním Black Flagu, ať už to bylo třeba to lovení těch legendárních lodí, nebo nějaký jako poklad v tamhle úplně na konci mapy, tak často se stalo, jedu rovně a musím to ale celý ovládat samozřejmě.
2: A tady můžeš nastavit kurz a jedeš.
0: A zároveň tady to tebou zmíněný, nějaká postava mi něco říká, musím jako ji následovat, anebo ještě možná horší za mě hřích, musím líst po střechách a poslouchat rozhovor dvou postav, který si povídají někde pode mnou. Extrémně zkráceno v této verzi Leasing, kde tam to, co bylo v těch původních misích, v té původní čtyřce, to znamená skutečně jako běžíš někam, pak chvilku ještě seš na lodi, pak ještě někam musíš se proplížit prostě po těch ulicích. Extrémně zkrácený, anebo dokonce myslel i na to, že můžeš jako zabít tu postavu, ze který pak na konci něco má vypadnout, tak tady můžeš zabít hnedka na začátku a ono to z ní stejně vypadne, že to není jako mission failed, ale že prostě si řekneš, že já to jenom nechci poslouchat, tak ti rovnou kuchnu. Prostě.
2: Stejně jako vyřešili, což u toho je možná otázka, že některým lidem by to mohlo chybět, mně to přišlo otravný, takový ty mise, kde někoho nenásleduješ, ale sleduješ a on se tě nesmí všimnout a když tě zmerčí, tak okamžitě game over, prostě desynchronizace. Tak tady přijdeš normálně do konfliktu a potom, co ten konflikt nějakým způsobem vyřešíš, tak buď to pro následování pokračuje, když se schováš, anebo právě přesně cíl je zničen, jedeme dál.
1: Tak to je hezké.
0: Ale věc, která opět jde proti tomu, jako jak jsem říkal, to zjednodušení mi vadí, tak názorný příklad je to, že tady už si nemůžeš vybrat, kterou zbraň použiješ. V té původní čtyřce si mohla použít, nebo mohl použít ten Hidden Blade, nějakou šavli, i pěsti tam šly použít, a ty jsi mohl vybrat vlastně, co z toho zrovna teď používáš, že jako si nemusel vždycky zabít totiž toho někoho druhého. Mohl se jenom zmlátit a prostě to někdo se pak jako válel na zemi. Tady musíš už vždycky jenom zabít, nemůžeš si prostě zvolit vůbec. Jakoby.
1: A proč?
0: Nevím, proč. Podle mě jako to je v rámci toho zjednodušení, to, co tam třeba taky nejde, tak když si chceš nějakou tajnou mapu, tam byly, že ty mapy, podle kterých si hledal nějaké poklady na těch ostrovech, v původním Black Flagu dvakrát šipka doprava na ovladači, odevřeš mapu a máš ji. Tady musíš do menu, do podmenu, do menu tajné mapy, vybrat tajnou mapu, otevřít tajnou mapu, kdykoliv se na ní chceš podívat, což mi nepřijde úplně jako, že by bylo super.
1: Tam by si hezky zvednul, jako třeba Indiana Jones, když se potřebuje do něčeho podívat. Tak to je tak jako odezdí ke zdi, no, nějaké zjednodušení fajn, nějaké zjednodušení blbé, nějaké zesložitění. Chcete vlastně, teď klidně pojďme do toho verdiktu, ale jestli chcete se zamýšlet nad tím, kolik dělových koulí, které musíte vzít do náručí a skočit s nimi do moře, abyste fingovali svoji vlastní smrt, tak byste Black Flag Racing dali?
0: Já si netroufnu, já nejsem na konci ještě, já jsem někde za půlkou, takže já si netroufnu.
1: No, myslím, že názor má šťastný.
0: No, názor možná mám, ale nevím, jestli ho chci jako takhle trendovat oficiálně.
1: Ale ježišmarja.
0: No dobře, tak já dávám 4 dřevěné nohy.
1: To je hodně?
0: 3 dřevěné nohy.

0: Pardon.
1: Tři, já dávám 4.
2: 3 dřevěného neostřeče.
0: Takže dohromady 7 dřevěných.
1: Já dávám 4 skvělé odrhovačky.
0: Za mě dobré. Já si to nejspíš časem vyzkouším. Ale až časem.
2: No tak vidíš. Quest.
3: Na rádiu Wave.
2: No a tím jsme se dostali možná nakonec tohletoho questu. Možná ještě ne. Uvidíme. Lukáši, ty jsi totiž jako tady několikrát chyběl. A nebyl jsi mimo jiné, protože jsi hrál Halo sérii.
0: To je pravda.
2: No, tak chceš jednou větou říct, zda už máš dohráno teda a zda je to pro tebe už jako uzavřená záležitost?
0: Hele, já jsem dohrál kvůli tomu, že jsem se nějak zorientoval v obecně, nebo připomínal jsem si, zároveň jsem se zorientoval v tvorbě studia Bungie, stran mé fascinace maratonem a tím novým, i tím starým ve zkušenosti. A teď zrovna asi pár dní zpátky jsem to odinstaloval, myslím teda Halo, protože jsem dohrál jsem raz, dva, tři ODST, a určitě si chci někde ještě zahrát 4, ale už jsem se toho hodně přejedl. A teď sám vlastně přemýšlím, jestli se do toho poměrně začerstva vrátím skrz další remake, který teda není Resynced, ale kdy ono to vlastně vychází? Teď už se to nějak blíží, ne?
2: Myslím, že už příští týden.
1: A není kolem toho moc velké halo?
0: No, a je to teda, taky to má být vlastně remake, že není to remaster, ano. Remake toho prvního Halo, které jako z těch vlastně všech pořád se mi rozhodně hrál, no nevím, jestli hrál nejlíp, ale nějak tak jako tam jsem pořád chápal. Já obecně musím říct, moc nesouzním s tím, co je to ta série za legendu. Je to fajn. První díl je zásadní v mnoha ohledech, ať už se bojíme o síťovém hraní nebo prostě jenom nějakém konzolovém střívení z pohledu vlastních očí a nějakém prostě dobrém designu, nějaké dobré dynamice toho těch přestřelek z sci-fi. To vůbec tomu neubírám, ale jako za mě, já jsem třeba doufal, že pochopím, co je, proč je Master Chief tak strašně ikonický a to se mi fakt nestalo. Myslím, že to je tak strašně nezajímavá vlastně postava, na které zajímavé jenom to brnění a je tam pár hezkých momentů, ale jakože bych vůbec si, víš, jakože znám jiné ikonické hrdiny a hrdinky, které jako se mnou nerezonují, ale já chápu, proč se z nich staví takové legendy. A u toho Master Chiefa musím říct, že to fakt nechápu do dneška. Nic proti němu, je to fajn voják, ale je to tak nudná. Jako ničím prostě nevystupující z řady postava.
2: Tak to je určitě potrava pro přemýšlení pro některý z dalších questů, protože Halo Combat Evolved, tu přepracovanou verzi si tady určitě taky zhodnotíme. Já se na ní docela těším. A pak to rozeberem trochu víc, tu tvoji fascinaci toho Halo sérii, jestli souhlasíš.
1: Já musíš se vzít svatozář.
0: Je to taková prostě zvláštní kombinace toho, že jako ty hry jsou super, jako do velké, nebo některé víc, některé méně, jako není to tak, že bych u toho lomil rukama a říkal si, že jak se tohle někomu může líbit, to vůbec ne, ale jakoby ta míra toho, té ikonizace, tak mě fakt upřímně překvapila, anebo překvapuje zpětně a zároveň, když by mě nebavil teda ten remake, tak budu moc naskočit do jiného remakeu, kterých se teď jako skutečně valí odevšad tolik a to je Gothic a třeba bych se mohl naučit konečně
2: otvírat bedny.
0: Co je tak skvělého, no jinak jsem slyšel, že to ovládání už je konečně nějak jako v pořádku.
1: Ale zrovna otvírání beden je mnohem těžší, než bývalo.
0: Ale ne jako ta zkratka, ne? Nemusíš udělat shift plus
1: K. Ne, ta zkratka ne, ale ta logická hádanka na začátku je docela pekelná.
0: Tak to možná odpadnu na začátku, protože já a logika, to se vůbec nekamarádíme. Ne, jsem velmi zvědavý na remake Gothicu, protože to je taky série, se kterou jsem nikdy nějak zvlášť nesouzněl, i když jsem zkoušel jedničku, dvojku, trojku. A vlastně nejvíc mě paradoxně bavila ta rozbitá trojka tehdy. A pořád zároveň vím, že spousta lidí, kteří jejich názorů si kupodivu i vážím, tak Gothicem dýchají, žijí. Přísahy není. Nevím, jste to vlastně vy? Jak vy to máte s Gothicem?
1: Já jsem vždycky bývala děvče Elder Scrolls, takže...
0: Já jsem taky byla vždycky děvče Elder Scrolls, no. Mm.
2: Já jsem nejdřív dohrál Gothic 1, pak jsem dohrál Gothic 2.
0: Fascinující. Se stalo
2: pak. Pak jsem 10 let nehrál ani Gothic, ani Elder Scrolls a pak jsem si zahrál poprvé v životě Skyrim.
1: Cože?
0: Ale tak je fakt, že Jarda není na tyhle fantazie obecně.
2: To teda
0: není
2: pravda.
0: Ale no tak já jsem žil zase odchovaný tím Daggerfallem a Morrowind jsem nedávno mimochodem rozehrál, o tom možná budu někdy bavit, se budeme bavit a to je, ježiš, to je pořád tak strašně dobrá věc, jako úplně nesmyslně.
1: A co ten remaster Oblivionu?
0: A no já jsem si zahrál ten Oblivion, potom jsem tady v questu vyprávěl ten klasický a stačilo mi to bohatě, remaster mě moc nezajímá, ale co jsem chtěl říct?
1: Takže Morrowind stále skvělý.
0: Ne, no Morrowind jo, pak už to jde samozřejmě do kytek, ale že s tím Gothicem, jakože mám pocit, že jsem blízko tomu, abych, nebo takhle, docela mi dost lidí důkladně vysvětlovalo, co je na něm to okouzlující a docela tomu mám tendenci rozumět. A paradoxně jsem tomu ale nejvíc přičuchl u Riznu, což bylo taky takové, no, pirátské se, dá se říct?
2: Jo, dvojka byla super pirátská.
0: A tam jsem nějak si říkal, jo, to kdyby, to zase to bylo jako rozbité na mnoho jiných způsobů, což jsem teda pochopil, že taky v DNA těch tvůrců. Ale že jako mám pocit, že jsem na dosah tomu plnému pochopení, tak si říkám, jestli skrz třeba ten remake se to teď povede. Mně osobně.
1: Piranha Bytes jsou, jak se tomu říká, acquired taste, takový získaný, jo. Získaná libustka.
0: Hmm, ale taky, hele, naučil jsem se za život jíst olivy například, které mi nechutnaly, když jsem byl mladý, takže nějaká šance tady pořád ještě je. Zároveň jsem teda hrál Alex a to byla úplně, to ježišmarach Kristovano. Takže uvidíme, uvidíme. Ten Gothic remake bych docela rád vyzkoušel, ale...
1: Lukáš dělá 6-7.
0: Nevím, něco jsem tady mával rukama, ale zároveň se o to víc těším, že na našem živém... V našem živém díle na podcastové scéně letní, který je 23. července, můžu znova připomenout, tak tam naopak budeme vymýšlet i spolu s vámi, kdo dorazíte, co nejoriginálnější, nové, čerstvé, neokoukané, neohrané herní náměty, aby jsme právě vyvážili tady ten příval těch remakeů.
1: A ještě nás uvidíte mávat rukama.
0: To se může stát.
2: Pak to takhle dáme na dopis, zalepíme obálku, dáme tam adresu,
1: známky.
2: Pošlem to přímo do Microsoftu, aby mohli z toho něco udělat, když teďko mají spoustu herních vývářů. Oh wait, už nemají.
0: Tak to pošleme těm do těch studií, které Microsoft zaříznul.
2: To by jsme mohli.
1: Některá se osamostatnila.
0: No právě proto, právě proto, že mají, že potřebují nápady
1: že
0: určitě.
1: Že nezaříznul právě. No, to je jedno.
0: No jako vyříznul.
1: Tak.
2: Říznul.
0: Tak, říznul do nich prostě.
2: Říznul do toho, my do toho teďko jdem taky říznout.
1: Řízni, Jardo.
2: Dobře, tak Šárko, když jsi takhle přihlásila o slovo, co? Jaká je tvoje nejpřeikoničtěná hra?
1: No, zrovna tu sérii Halo mám podle mě docela daleko, ale já si myslím, že je to Red Dead Redemption 2.
2: Zajímavé.
0: To jsem si nedávno říkal, že jsem už musím konečně zahrát. Ale já si tam musím zahrát i Red Dead Redemption 1.
2: A ty si musíš toho zahrát víc?
0: Ježíš, mám takovou frontu věcí, to prostě se nikdy, to nikdy neskončí. To nikdy neskončí.
2: Šárko, co je na vrcholu tvé fronty aktuálně? Takové té staré fronty.
1: Staré fronty? No, to jsi mě docela dostal, čověče.
2: Protože já jsem teďko udělal takový ten úkrok stranu a řekl jsem ne, já si zahraju něco z té staré fronty a dohrál jsem to.
1: A co to je?
2: Je to Lord of the Rings Battle for Middle Earth 2.
1: Wow.
2: No. Na Xboxu.
1: Na Xboxu?
2: Na Xboxu.
0: To je důležité dodat,
1: ano. Já se pokřižuji a to ani nejsem věřící.
0: Já myslím, že to dost vysvětluje ty tvoje připomínky, že ti přijde něco příliš smut a příliš takové, že to nehází klacky do hodiny.
2: Jarda prostě, že to bylo...
1: Jarda chce trpět.
0: Jarda jede na tom kole, strká se tam ten klacek, ale těší se na to. Není to jako, že zatracený klacek, ne. Jarda je prostě jupí, klacek.
2: Je pravda, že když to jelo asi 4 FPS, tak to bylo jako takový, mohlo by to jít třeba 6.
0: A čím jsi to ovládal? Volantem, doufám.
2: Ne, já jsem to ovládal.
1: Banánem.
2: Já jsem to neovládal, samozřejmě.
1: A takovou tu taneční podložku.
0: Prosím.
2: Já mám dvě kočičky, jedna měla včera narozeniny, takže jí přejeme všechno rozumě. Nejlepší.
1: A ta tahala levou páčku a ta druhá pravou páčku.
2: Ano.
0: A co jsi dělal ty?
2: Já jsem se na ně spokojeně díval, jak jim to krásně jde.
0: Takže to je něco jako dětská práce, tak ty máš prostě kočičí herní práci. Provozuješ.
2: No ale oni chtějí. Já jsem se jich ptal, co chcete dneska dělat a oni chceme hrát Lotro BFME.
0: Že ty máš mluvící kočky?
2: No.
1: Já nevím, já mám začínám mít jisté obavy o Jardovo duševní zdraví.
0: Já spíš o ty kočky, jo, protože ty vím, že existují, ale nevšiml jsem se, že by mluvili.
2: Můžete přijít přesvědčit nad mým duševním zdravím příští týden 23.7. do letní podcastové scény v Troji v Praze.
1: Vem sebou kočky.
2: 19.00 vezmu jejich fotky, ukážu vám je, ať už chcete nebo nechcete. A protože to lidé s kočkami dělají. A to je všechno, co jsme vám dneska chtěli říct. Mějte se krásně. Čau.
0: Mňau. Quest.
3: Od Mária k Minecraftu.
4: Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
3: Více na wave.cz/podcasty.

0: v tomto světě chcel mať navždy sladkých 16.
1: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
2: Radio Wave.

0: Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu. Casablanca.
0: Cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
2: Začíná cestovatelský a outdoorový podcast Casablanca. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. Dneska všechny, nejenom co poslouchají na rádiu Wave, v podcastových aplikacích a všude, kde jste zvyklí, ale dneska taky publikum tady na letošní letní filmové škole. Díky, že jste přišli, a dneska otestujeme, jestli letní filmová škola má fanoušky nejenom Federica Felliniho, Jane Campion nebo Friedricha Wilhelma Murnau a dalších slavných režisérů a režisérek, ale jestli jsou tady taky fanoušci outdoorových sportů a zvlášť bikepackingu, protože se vám chystám představit hvězdy Uherského Hradiště, což tady podle mě nejsou všichni režiséři a herci, ale právě moji hosti dneska v Casablance, Klára a Tomáš Novotných.
3: Dobrý večer.
4: Ahoj.
2: Já bych vám chtěl v dnešní Casablance představit nejenom jejich cyklo dobrodružství, ale to, jak cyklistika nebo cykloturistika prorůstá celým jejich životem. Na úvod bych to rád ilustroval tím, že tahle dvojice se vzala vlastně na startu závodu 3-2-1 Vabank, který spolupořádá, a svatební cesta vedla na kolech z Turecka sem do Česká. A co se týče nějakých rozluček se svobodou a podobně, tak třeba Tomášova rozlučka se svobodou měla podobu cesty z Prahy, z Petřínské rozhledny k Eiffelovce do Paříže za nějaké 3 dny na kole. Tak takhle zhruba prorůstá bikepacking do života mých dnešních hostů. Jeden z takových klíčových závodů pro vás, ale i pro Česko a Slovensko vůbec, je závod, který se jmenuje 1000 mil a který se jezdí z východního konce Slovenska na západní konec Česka nebo obráceně. Kolikrát jste ho absolvovali?
3: No, já jsem ho absolvoval letos po 8. plus jedna vlastně zimní cesta, která nebyla úplně během závodu, byla to naše soukromá taková výška.
4: A já mám za sebou 4 starty na mílích plus společně teda s Tomem tu zimní výšku, takže 5.
2: A byly teda i ročníky, kde vám těch 1000 mil nestačilo a jeli jste to ještě v opačném směru, takže to bylo ve skutečnosti 2020 mil. Kolik je to kilometrů?
3: 3250.
2: 3250 kilometrů. Jak člověk vypadá v cíli takového závodu?
4: No, hodně špinavě a smradlavě, což můžou potvrdit kamarádi, kteří nás na trase potkali, nebo jsme se s nima objímali, jsme byli rádi, že na nás jako počkali, že nás přišli nám zamávat, ale pak nám teda říkali, že nikdy necítili nikoho tak moc smrdět jako nás dva, takže to bylo asi jako náročné co do toho vzhledu a toho zápachu, ale jinak jako si myslím, že jsme vypadali míň použitě než po nějakých jako kratších výščkách, že si na to člověk jako zvykne a právě jako naopak to nějak jako spíš až jako prospívá, mám pocit, čím díl člověk jede.
2: No ale já vím minimálně, Kláro, o vás, že když jste dojížděla první nebo druhý ročník tisíce mil, tak to nebylo úplně s úsměvem na rtech.
4: Je to tak, to byly právě oba ty mé první starty. Ten první ročník i druhý ročník posledních 100 kilometrů mě chytly vždycky nějaké jako střevní potíže, takže jsem dojížděla zvracejíc s horečkama, kdy jsem neudržela nic v sobě, ani hlt vody, ani suchý piškot, takže to bylo opravdu jako... Kdyby se mi to stalo dřív, tak to zabalím, ale těch 100 kilometrů už po té vzdálenosti si člověk řekne, že to nějak jako dotlačí. Naštěstí se mi to povedlo v obou těch případech dotlačit, ale bylo to vlastně hodně těžké a ani jsem nezjistila, co bylo příčinou. Naštěstí teda zaklepu na čelo, že už se mě to potom nikdy nestalo.
2: Dokážete říct, kde se ve vás původně vzala tahle chuť vyvádět sebe tělesně i psychicky z toho komfortu a takhle se potrápit na extrémně dlouhých trasách? Tisíc mil se jede bez podpory, velmi málo se spí, protože spánkem závodník nebo závodnice ukrajují z toho svého výsledku nějaké hodiny. A tak kde tohle pro vás nějak koření?
3: No, já jsem vlastně zjistil, že pro mě tady ten diskomfort, relativně pro většinu lidí to může být diskomfort, že pro mě je vlastně komfort. Pro mě je diskomfort být v práci a takový ten všední život. Takže takový to být špinavý, někde v lese, spocený, je pro mě vlastně přirozenější, než být v práci.
2: No a začalo to kdy? Jako už v pubertě byl tenhle pocit, že nebudu chtít v životě sedět v kanclu a vyplňovat excelové tabulky a chci radši moknout v lese?
3: No, u mě to přišlo až jako v pozdějším věku. Já jsem se vlastně o mílích, který mě k tomuhle bikepackingu přivedli, dozvěděl až někde ve svých 25-27 letech a vlastně až od té doby jsem zjistil, že to je to pravý pro mě. Předtím jsem žil běžný život.
4: A chodil do práce.
2: A zažíval diskomfort.
3: Přesně tak.
2: A Kláro, vy jste právnička, psycholožka a ultrabikerka, což mi teda připadá samo o sobě jako super kombinace, že tam je od každého něco. Tak kde se to vzalo?
4: Já si myslím, abych byla upřímná, že jsem to tak nějak měla jako v sobě odmala. Sedí tady moje máma ve druhé řadě, která by to asi potvrdila, že mě to vždycky táhlo někam prostě ven do přírody. Čím míň konzumně, čím větší dobrodružství, čím větší explor, tak tím lépe. A to kolo pak k tomu přišlo nějak jako samo. Když jsem se dozvěděla o mílích, tak jsem si řekla, tyjo, tak to je velká výzva, to prostě musím zkusit. A tak nějak jako jsem zjistila, že jsem se v tom taky našla, no, že mě ta cesta ke kolu nebo k těm závodům vedla přes spíš jako chození po horách, nějaké slabší lezení a vodu a podobně, ale pořád je to prostě jeden pytel toho, že člověk je prostě někde venku a hledá si to dobrodružství a spí pod čirákem a cítí, že žije.
2: Můžete přiblížit princip navigace na tisíci mílích a kolik třeba kilometrů denně jezdíte? Co je taková vaše obvyklá porce?
3: No, navigace je celkem jednoduchá. Člověk má sebou klasickou navigaci, buď to na tuškový baterky, anebo cyklistickou. A stačí držet tečku na čáře. Je to fakt jednoduchý.
2: No, ale znamená to, že když člověk projíždí kontrolními body tak, jak má, tak si jinak může dělat, co chce, nebo jak to funguje?
3: Ne, míle mají přesně danou trasu, od který se člověk může jakoby odchýlit, ale musí se zase vrátit zpátky na to místo, kde trasu opustil. A jinak ta trasa se musí striktně dodržet. Nesmí se z ní uhnout, někde se člověk nesmí zkrátit, musí se fakt jet přesně podle čáry.
4: Já bych teda podpořila Tomova slova, že to je opravdu jednoduché, protože já nemám moc dobrý orientační smysl a když jsem pak třeba říkala v práci, že jako jezdím tyhle závody, tak se jako trochu divili, že to zvládnu, že když jsem si přestěhovala do Liberce, tak mě asi 3 roky trvalo rozeznat, kde začíná Liberec a kde Jablonec, protože jsme bydleli na pomezí, ale pak když jsem řekla, že jedu třeba 1000 kilometrů napříč jako tím závodem, kde jsem fakt sama a nikoho nepotkávám z ostatních závodníků a musím se sama popasovat s tou trasou, s tou navigací, aniž bych nějak bloudila, tak jako mi moc nevěřili, že to zvládnu, ale opravdu je to jako jednoduché i pro lidi, kteří se úplně jako neorientují nebo nemají orientační smysl.
0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Casablanca na Radio Wave.

0: Jezdíte takhle závody i v zahraničí, nejde zdaleka jenom o 1000 mil. Jaké patří mezi ty nejvýživnější nebo na které nejradši vzpomínáte?
1: No za mě je to určitě skotský Highland 500. Je to vlastně závod vedoucí skotskou vysočinou, brutálně odlehlými místy. Ani se nechce věřit, že to je Evropa ještě. Je to fakt, tam člověk nepotká den živou duši. Tam jsem si vlastně asi jednou jedinkrát myslel, že umřu. Že jsem fakt šel za hranu do totálního vyčerpání a neměl jsem vlastně moc jídla, moc pití, neměl jsem si vlastně kam lehnout pořádně, že jsem jel se spacákem. Tam spousta lidí vozí sebou i nějaký tarp nebo stan, to jsem já nevez, protože jsem velký minimalista. Tam jsem na to málem doplatil. Takže asi za mě to Skotsko bylo určitě jako nejtěžší a zároveň asi i nejhezčí zážitek z bikepackingu.
0: Takže šlo o to přežít nějakou klíčovou noc?
1: Přesně tak. Že jsem tam vlastně spal fakt v močále, klepal jsem se zimou, usnul jsem jenom díky úplně totálnímu vyčerpání, ale fakt jsem se bál, že se ráno už neprobudím, jak jsem se jako cítil mizerně tu noc.
0: A ráno teda?
1: Ráno jsem se probudil, jel jsem dál. Dobře to dopadlo.
0: Ale s pocitem jako odpočinku a jako nově nabitých baterek?
1: No nebo? Vůbec ne. Byl jsem zmačkaný jak papír odsekaný. Ale dalo se, jako, nebo spíš musel jsem pokračovat dál. To je závod, který se nedá zdát snadno, protože tam není vlastně kde skončit, tam není kde jít na vlak, pro člověka tam nikdo nepřijede, takže je tam odkázaný fakt sám na sebe.
0: Vzdát ten závod znamená sednout na to kolo a dojet si někam do
1: civilizace. Přesně tak.
0: Jo,
1: což takže vlastně nemá cenu, takže je lepší pokračovat.
0: A to bylo kolik dní, těch 550 kilometrů?
1: To je 550 mil, nějakých asi 900 kilometrů a tuším, že jsem to jel nějaký necelý 4 dny.
0: A West Highland Way, takže mušinky a tyhle doplňky skotské krajiny patřící k tomu a stěžující život kohokoliv, kdo se v tom terénu pohybuje nebo si lehne do močálu, aby se zregeneroval na druhý den ráno?
1: Já jsem ten rok měl štěstí, že mušinky nebyly, jelikož foukal silný vítr a celou dobu pršelo, takže ty mušky nelítaly.
0: Nedávno jste se vrátili ze Španělska, což byl, Klaro, pro vás to byl první větší zahraniční závod, říkám to správně?
2: Jo, úplně jako první zahraniční závod vůbec můj.
0: A jaké to bylo?
2: No, bylo to skvělé, já jsem si vlastně říkala, že proč jezdím závody tady, že to zahraničí tomu dává zase úplně jiný náboj. Mně se hrozně líbilo, že to Španělsko vlastně ten závod vedl místy, které byly opravdu jako minimálně osídlené a člověk nejen, že jede na tom kole, užije si to, co má prostě rád, ty diskomforty, ty extrémy, že si může něco zase sám nějak poskládat v hlavě, nějak prostě si prožít ten závod, ale zároveň se jako kochá, zároveň cestuje, že u nás, když jedete nějaký závod opakovaně, většinou ty trasy jsou stejné, tak je to takové, když já si to většinou nepamatuju ty místa, ale jako někde se taky jako chytnu, říkám, je, tady jsem vlastně už byla, tady už nic jako nového neuvidím. A to Španělsko mi přišlo jako kouzelné v tom, že prostě člověk zároveň jako cestuje, ale takovým tím stylem, který mi jako vyhovuje, že nemusíme se někde mačkat po přeplněném centru a jako dojet autem, někde se vyfotit a zase jít dál, ale že to je jako takové cestování jako příjemnější verzí.
0: A co si skládáte v hlavě takový třetí, čtvrtý, pátý den závodu?
2: Třetí, čtvrtý, pátý den už je to dobrý. Já nejvíc trpím ty první, druhý den, kdy hledám jako v sobě nějakou vlastně motivaci, proč jsem do toho šla, ale když už je to ten třetí den a díl, tak vlastně najednou cítím, že jsem jako tam, kde je mi nejlíp a dokážu se radovat z úplných jako maličkostí. Hlavou mi jdou takové jako, vrací se mi třeba nějaké jako střípky života, co jsem kde prožila, ať už hezkého nebo nehezkého a tak nějak se to jako člověk třeba i to nějak spojuje do nějakého kontextu prostě, nějak si odpovídá na nějaké třeba otázky, které má třeba až nechci říct existenciálního smyslu, ale prostě nějaké jako dlouhodobější i nějaké jako trápení, tak se to tak člověk jako hezky prostě sám odžije, je to taková jako i forma terapie třeba pro mě.
0: A potom zase po třeba dalších dnech ještě, když je to delší závod, tak přijde jiná fáze, kdy tyhle myšlenky člověka opustí a začnete se věnovat ještě něčemu jinému, nebo už třeba převládá únava a není chuť v hlavě řešit věci?
2: Čím díl jedu, tak tím víc mi třeba chybí lidi, že v běžném životě mám pocit, že až tak jako nepotřebuju být obklopená lidmi, ale když jedu už nějaký ten jako delší vzdálenost, delší dobu jsem sama, tak třeba zdravím lidi na ulici, jako které neznám. A normálně to na ulici nedělám, prostě když jsem někde ve městě, tak nezdravím. Ale když jsem na tom závodě, tak ty lidi zdravím a jsem vždycky jako smutná a naštvaná, že třeba jako by neodpoví, nebo že se s mnou nedají do řeči. Že pozoruju u sebe právě takové jako zvláštní jako chování, že jako vyhledávám pak ty kontakty víc než třeba v běžném životě. A to si myslím, že je taky hezké na těch závodech nebo na tom takovém jako cestování, že to člověka prostě vrací zpátky mezi ty lidi, aby navazoval ty kontakty nebo ty konverzace prostě nějak upřímně a nebyl člověk jenom třeba zahleděný do svého telefonu, ale snaží se i třeba s těma lidma jako mluvit a i třeba zjistit něco o svém okolí nebo jak se tam těm lidem třeba žije nebo kde jsou ti lidi zrovna a proč tam jsou oni a jak se cítím a prostě je to takové jako hezké ty náhodné setkání.
0: Vy si vedete blog se zápisky z vašich cest, i těch závodních, i těch nezávodních, jenom jednoduchých výletů. Taky točíte videa na YouTube, která jako dokumentují, co všechno na kole podnikáte. Jedna z věcí, co mě se z toho blogu a hlavně z těch videí hodně líbila, je, že když třeba někde tlačíte nějaké kolo do totálního krpálu, je tam vidět ta únava ve tváři a tak a říkáte, je to těžký, ale je tady krásně. A za vámi nějaký jako horizont s deštěm v albánských horách nebo něco podobného. Takže dokážete si to pořád užívat, i když jako čtvrtý, pátý, šestý den trpíte nějakým nepohodlím, tak když se rozhlídnete kolem sebe, tak tu krásu pořád vidíte.
2: No, jako určitě není pravda, že bych si to užívala pořád. Jako jsou chvíle, kdy mě to štve a štve mě to hodně, A jsou i chvíle, kdy třeba jako brečím steky a zahazuju kolo, ale to pak říkám Tomovi, že to odřené řídítka třeba mám, jako že jsem spadla, že jsem to neudělala schválně a tak. Ale jako někdy prostě mám ten vztek, že mě to jako hrozně štve v tu chvíli. A pak třeba, když se ohlídnu a vidím nějaký hezký západ slunce nebo nějaký kopec, tak třeba jako mě to dojme tak jako vyčerpáním, že mě to jako hrozně štve, ale dojme zároveň, že prostě si neřeknu v tu chvíli, že je to hezké, ale už mi třeba jenom tečou slzy, že nemám už jako sílu si ani nic jako pomyslet, ale jako už je to takové jako asi odevzdání. Ale pořád si říkám jako, že jsem v tu chvíli jako na tom místě vlastně jako ráda, že to člověk jako nezažívá takové jako silné pocity doma na gauči.
0: Když jedete spolu, ať už závod nebo expediční výlet, cokoliv, tak míváte krize v podobnou dobu, v podobný moment, nebo ne?
1: No, naštěstí ne. Naštěstí se nám to tak nějak prolíná, že buď to mám krizi já, nebo Klára. A vlastně se vždycky tak nějak držíme, že jeden táhne toho druhýho. Že si navzájem pomáháme. Ale že by nám přišla krize někdy společně, to ani nevím.
2: To bychom tedy asi neseděli. A že si pomáháme, no, spíš je to... Jako někdy se asi snažíme si vzájemně pomáhat, když má ten druhý krizi, ale někdy je to prostě o tom, že ten jeden odjede, většinou je to Tom, který když vidí, že přestávám mluvit a nereaguju na nic, co jako se snaží hezkého říkat, tak prostě odjede a jede třeba v nějaké jako dojezdové vzdálenosti, aby ho jako viděla v dohledné, ale jsme třeba i půl dne prostě od sebe, no, takže tak řešíme krize. Pak třeba hrozně pomáhá, když je nějaký obchod nebo restaurace, koupíme si něco dobrého nebo nějaké studené pití. Nebo třeba při závodě, když čekají třeba dobrovolníci nebo někde prostě kamarádi, fanoušci na trati třeba pozdraví nás, zamávají nebo i někdo cizí nás třeba jenom pozdraví, tak prostě stačí takové maličkosti a pak člověk zapomene, že vlastně byl naštvaný a vlastně už ani neví proč, takže se to tak jako zase smaže a hurá do další krize.
0: Jak vypadal váš výlet do Albánie? Protože tam jste objevovali cyklistické trasy, které soudě podle videa vůbec jako trasy natož cyklistické nevypadaly. S kolem jste tam projížděli nebo procházeli balvanitým řečištěm a podobným materiálem a pak se tam ještě strhly nějaké další věci, které vám ten výlet hodně okořenily. Tak jaká byla Albánie pro vás?
1: No, Albánie byla moc hezká, až na tu jednu špatnou chvíli, která se nám tam stala. Vlastně jsme si jížděli do Tétu, to jsou hory Prokletě, tak se nám tam stalo, že v jednom místě, nevím jestli přímo po nás, ale zazněl tam výstřel a cítili jsme i tu rázovou vlnu toho náboje, jakože to nebylo vůbec daleko od nás. Byli jsme z toho jako fakt vyděšený, v tu chvíli nám nezbylo nic jiného, než pokračovat v jízdě a nejhorší na tom bylo to, že my jsme se tou samou silnicí museli vrátit i zpátky. Takže jsme trnuli, jestli to jako fakt byl nějaký útok na nás, jestli tam na nás někdo čeká nebo nečeká. To byla asi taková jako fakt jedna z mých nejméně příjemných chvil během bikepackingu.
2: My jsme se dneska v noci vrátili z naší dovolené po Balkáně a byli jsme v Bulharsku, kde nám jedno místo připomnělo hrozně moc tady tu cestu, tu serpentínu tím lesem v Albánii. Takže se mě asi 3 dny zpátky prostě vrátili ty pocity z té Albánie a říkala jsem Tomovi, že mě jako je hrozně špatně, že se mě jako všechno v těle jako zavírá prostě jenom při té vzpomínce prostě, jak to bylo hrozné. Ale člověk to nějak jako vytěsní. Tehdy jsme si řekli, že už jako nebudeme takhle nikde jako jezdit, Tom říkal, dobrý, budeme jezdit na západ a stejně nás to jako neodradilo, ale ta Albánie celkově si říkáme, za to nemůže a byla to krásná země a to, že tam někde byly prostě ty řečiště a balvaniště, tak já mám pocit, že taková je naše každá výjížďka. My i když jedeme kolem baráku prostě odpoledne na výjížďku, tak není moment, kde by se netlačilo kolo, nepřenášelo kolo prostě někde přes potoky, nebrodili jsme se někde nebo neprosekávali se někde jako lesíkem, takže mně už to asi ani nepřijde. Jako s Tomem je to takový standard, to je pořád trénink na míle. No.
1: Já jsem totiž při mílích zjistil, že ty nejhezčí místa jsou ty nejhůř přístupný. Takže se tak snažím trasovat každou výšku.
2: Akorát je blbé, že občas bráváme kamarády a ti na to nejsou nebo nebyli moc zvyklí, tak doufám, že už si zvykají. No.
0: My jsme se v Casablance v tomhle podcastu o Albánii několikrát v poslední době bavili, že má tu divokou pověst, ale že to je vlastně věc minulosti. Že to spíš na Albánii tak jako ulpívá a provází jí to od, dejme tomu, 90. let, kdy skutečně ta situace tam byla jiná, ale tak vaše historka trochu ilustruje, že možná to úplně zapomenutá minulost není?
1: Nám spousta lidí právě pak, když jsme se vrátili, říkalo, že se jim tam v životě tohle nic nestalo, že tam jezdí každý rok, že to je země bezpečná, ale my jsme prostě byli asi ve špatnou chvíli na špatném místě a nevím, nedokážu to vysvětlit. Nikoho jsme neviděli, žádného střelce, bylo to někde v lesích, nevím, jestli někdo lovil, byl to nějaký ústřel, nevím, no.
2: A teda my jsme si až potom, kdy jsme sedli do auta už jako v bezpečí, tak jsme si, a to byla naštěstí jako poslední výška, pak už jsme měli namířeno domů, tak jsme si začínali něco jako o tom načítat. My teda, nevím, jestli Bohu dík nebo bohužel, vždycky jako do něčeho se vrhneme a až zpětně si zjišťujeme, jako jestli tady nejsou medvědi, jestli ta země je bezpečná, jestli tady můžeme spát, jestli to není nějaký vojenský prostor. Takže jsme to až o té Albánii začali načítat zpětně a v tu chvíli jako nám to ani nepřišlo, že bychom se tam měli cítit jako nějak špatně. No. Asi prostě jenom blbý moment.
0: Medvěda nevím, ale vlky, losy jste určitě potkali, ne? Na svých cestách.
1: Losa jsme viděli v Litvě. Ne, viděli, ale slyšeli. To bylo v noci v lese. Byl to hluk, jako když jede tank lesem. To bylo taky docela děsivý. A vlka jsem viděl jednou během mil v noci v Krkonoších, na polské straně Krkonoš. A medvěda jsem viděl až letos, vlastně před týdnem v Rumunsku, na transfagaražské cestě a naštěstí to bylo z auta teda.
2: Ty vlky jsme ještě slyšeli někde v Litvě, víc, to jsme byli docela taky, jako, že jsme hledali nějaké jako vyvýšené místo na spaní a naštěstí to dobře dopadlo. A s tím transfagarašenem my jsme loni právě přes něj chtěli vést tu svadební cestu na kolách, ale nakonec nás tam místní lidi odrazovali, že tam je strašně medvědů a že to je nebezpečné. Tak jsme se tam letos, téměř jako do roka, a do, nebo po roce, a do roka a do dne, nebo jak se to říká, jsme se vydali zpátky do Rumunska a doufali jsme, že na tom transfagarašenu uvidíme ty medvědy, o kterých nám teda povídali ti místní a prvé to vypadalo, že teda medvědi tam nejsou, tak nám to bylo trochu líto, že jsme to loni tak jako zabalili a objeli to jinudy, ale nakonec jsme jich napočítali asi 15, takže jsme byli rádi, že jsme to loni udělali jinak, protože na kole si ten zážitek asi klidně nechám ujít. Z auta je to v pohodě, no.
0: No, ten los taky není úplně jednoduchá záležitost, protože hodně útočí tím, že vlastně udupe toho, kdo mu vadí, což večer, když člověk leží ve stanu a slyší teda losa, jak dupe někde kolem vroští, asi není úplně ta situace, o kterou byste stáli, ne?
1: No, byli jsme hodně vyděšený. Navíc my stan nevozíme, nebo v té Litvě jsme ho neměli, takže jsme spali jenom někde na stole. A
0: jako v nějakém přístřešku na stole?
1: Přesně tak, přesně tak. Takže jsme doufali, že si nás nebude všímat a že jenom projde a naštěstí se tak stalo. No. Ono los je hodně hloupý zvíře a právě často se stává, že útočí a lidi udupe, no.
2: A já teda ještě obecně k tomu, já si myslím, že my máme takovou jako nějakou asi vzájemně jsme propojení, že když se ten jeden jako fakt bojí, tak si to jako řekneme až zpětně, až jste si to asi vzájemně jsme propojení, že když se ten jeden jako fakt bojí, tak si to jako řekneme až zpětně, až z té situace jako

0: asi si vycítíme, že i ten druhý to nějak jako nevnímá, že by to bylo příjemné nebo v pohodě, ale prostě nahlas si to řekneme až vždycky, když jsme z toho pryč. Což si myslím, že jako hodně pomáhá potom tyto situace jako zvládat.
1: Já jsem tu noc usínal hodně dlouho, si pamatuju. Ani nevím, jestli jsem usnul vlastně.
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.

0: Jak vypadaly ty líbánky 2700 kilometrů dlouhé z Turecka sem do Česka? Co si vzpomenete, jako že byl nejromantičtější moment vaší svatební cesty?
1: To je těžká otázka.
0: Protože tady zatím mluvíme hodně o tom diskomfortu a nebezpečí a tak, tak chci slyšet nějaký opravdu romantický moment ze svatební cesty.
1: Napadá mě jedna situace, že jsme vlastně si zastavili ještě v Turecku někde na pláži pod takovým paravanem a vařili jsme si těstoviny na vařiči.
2: Tom má těstoviny moc rád, takže možná ta romantika je spíš skrze ty těstoviny, než skrze mě.
0: A to je třeba moment, který Klára si vůbec nepamatuje, nebo...
2: Já si pamatuju to moře, protože bylo šílené horko, já horko nesnáším. A jako co to šlo, tak jsem byla spíš v té vodě než u těstovin. Ale pro mě

0: asi nejvíc romantický moment, no nevím, jestli romantický, ale takový jako největší vyznání nebo prostě znak té lásky byl ten šílený kopec, který jsme stoupali v Turecku kousek před hranicema do Řecka. Já teda jsem tu trasu, ten kopec jsem vybírala já, protože tam bylo více možností a já jsem vybrala tento, takže jsem nemohla moc nadávat. Proto možná i v tom videu jsem vypadala tak jako statečně, jakože mě to hrozně štvalo, ale nemohla jsem moc nadávat, protože to byla moje chyba. Ale v tu chvíli, jak tam to potom nějak tom komentoval, že prostě takhle si plním manželské povinnosti, tak jsem si řekla, jo, my jsme si fakt souzení, prostě kdo jiný by tady s tebou byl a kdo jiný by tady byl se mnou. A tak nějak jsem si jako uvědomila, že k sobě asi fakt patříme, no.
1: A kde jste se mimochodem poznali? Bylo to s kolem?
2: Bylo to s kolem na závodu 1000 mil.
0: Což asi dokresluje celý ten náš příběh, no.
1: A byli jste od bahna u toho?
2: Zaručeně.
0: Byli a Tom byl i v takovém stavu, že už ani nemluvil, ten už to měl kousek do cíle, já byla teda teprve na začátku, ale tak nějak jsme si asi zavonili i v tom potu.
1: Tak zpátky na tu svatební cestu. Když jste projeli Turecko, Řecko, větší část Balkánu, Ukrajinu, Slovensko a domů, tak kde se vám po té cestě vlastně nejvíc líbilo?
2: Ve mně úplně nejsilnější stopu zanechala Ukrajina. To vlastně, z toho mám do dneška husí kůži, když si člověk vzpomene, jaká tam byla situace, města bez mužů, všude většinou jenom ženy, malí děti. Byli jsme na Koločavě, bylo to celý takový prostě hrozně intenzivní a silný.
0: To můžu potvrdit, to byla těžká zkouška i pro nás, ale Koločava byla nádherná a lidi strašně milí, ale jinak mě asi nejvíc překvapilo Bulharsko, protože to byla vlastně jediná země z těch všech, kterými jsme projížděli, kterou já jsem ještě doposud jako nenavštívila, nebo do té doby. A doufala jsem, že Bulharsko bude přesně takové, jak jsem si ho jako vysnila, takové fakt jako bulharské, divoké, takové trošku jako, nebo hodně betonu, takový jako ten pravý socík a bylo to přesně takové. To Bulharsko opravdu jako nesklamalo a proto jsme se tam i letos vraceli, protože to bylo nádherné, nádherná příroda a hrozně milí lidi a i ty vesnice, ty města, to bylo takový jako zastavený čas, jako fakt prostě jak, když si to člověk představí, jak to asi vypadá na Balkáně, tak to Bulharsko to všechno stělesňovalo.
1: V rámci téhle cesty jste navštívili taky Troju. To se teď hodí zmínit, protože o Troje se strašně moc mluvilo kvůli filmu Odysea a jak to s Trojou a s jejím dobýváním vůbec bylo. A my jsme se shodou okolností v Casablance o Troji nedávno bavili, že to je takové archeologické naleziště s velmi slavným názvem, ale možná a ne až zas tak spektakulární současností, že tam prostě zbylo pár zdí a slavné jméno. Tak byla Troja, která byla, řekněme, relativně na začátku té vaší svatební cesty něco, co bude výrazná vzpomínka, nebo je to jenom taková archeologická díra?
2: No, když jsme to uviděli v mapě, že to máme před sebou, my jsme ji vůbec neměli v plánu navštívit Troju, ale byla to zas náhoda, že jsme ji objevili, že ji máme kousek před sebou, tak jsme si tam dělali výlet a bylo to přesně, jak říkáte, takových pár zdí, nic. Měli jsme od toho větší očekávání, hlavně do toho areálu se nesmí s kolem, ale my jsme našli díru v plotě, tak jsme to vzali zadem a dostali jsme se tam i s těma kolama teda nakonec. To byl asi největší zážitek z Troji.
0: No, já to asi můžu potvrdit, pokud byste chtěli se do Troje, na Troju podívat, tak se to neoplatí ani na kole a možná ani autem, ani letadlem. No. Úplně jsme z toho nadšení nebyli.
1: A vy jste díru v plotě hledali, protože jste ta kola tam jako nechtěli nechat někde u vstupu, aby nezůstala bez dozoru a chodit po areálu jenom pěšky bez nich, nebo z jiného důvodu?
2: Ona to byla úplná náhoda. My jezdíme i tyhle zahraniční cesty jenom podle mapy.com a mapy.com nás tam prostě dovedli k té díře v plotě. Byla tam čerchovaná turistická cesta, tak jsme po ní šli a došli jsme až prostě do Troji. Nebyl to záměr.
0: Ale jako je to přesně tak, když někde je zákaz vstupu z koli, tak tam jako buď nejdeme, anebo najdeme nějaký jako jiný způsob, abychom ty kola mohli mít prostě u sebe, protože je neradi necháváme někde na pospas.
1: No jde o to kolo, ale i jde o ty brašny na něm, protože bikepacking je jízda na lehko s brašnami primárně na rámu. Máte sice nějaké jako malé baťušky a něco na zádech, ale většina těch věcí, včetně stanu, náhradního oblečení, věcí na spravení kola a podobně, je v brašnách, v rámu, na řídítkách nebo vzadu pod sedlem, takže by se to všechno muselo nějak odstrojovat a řešit, což nechcete.
2: Přesně tak. Vezeme si s sebou celý svůj život, všechno, co potřebujeme, a bylo by to hodně složitý to z těch kol sundávat.
1: Kolik toho máte naloženého na tom kole? Buď na váhu, nebo na množství, jak nám to přibližte, kolik toho sebou vlastně máte, když se tady teď třeba v případě té svatební cesty bavíme o vzdálenosti zhruba 2700 kilometrů.
2: No, svatební cesta byla dovolená, takže jsme si brali opravdu hodně věcí. Na závody jezdíme na lehko, vlastně bez brašen, většinou jenom s běžeckou vestou na zádech, ale na tu svatební cestu jsme měli každý 2-3 brašny, vezli jsme stán, nafukovací karimatky, velký komfort oproti tomu, jak jezdíme na závody.
0: Měli jsme fakt jako ručníky, hygienu, plavky, několik oblečení, měli jsme vaření sebou, hrnce, nádobí, příbory. Jako na naše poměry to bylo fakt jako luxus co do počtu věcí. Ale i tak jsme se vešli
2: zhruba 80 kilo zavazadel plus to samý kolo. Takže do nějakých 18-20 kilo kolo i s vybavením.
1: Jak to děláte s jídlem? Abyste ho nevozili příliš mnoho a neměli kila navíc, ale zároveň, abyste se jako neuvrtali do toho, že večer už nikde nic nepořídíte a bude hlad, který bude mít převis do dalšího dne a tak?
2: Většinou se snažíme vozit jídlo aspoň na ten půl den, ať máme zásoby, ale když si cestu plánujeme sami takhle, tak se snažíme si to různě uspůsobovat, aby jsme si mohli, nemusíme toho tolik tahat a můžeme si kdykoliv dokoupit cokoliv.
0: Ale naučili jsme se, že vždycky, když je příležitost, když je někde nějaký obchůdek nebo restaurace, tak prostě dokupujeme. Že ze začátku jsme třeba říkali, ne, vezmeme další, ale hlavně i na té svatební cestě bylo fakt jako strašné horko, takže tam jsme se naučili brát úplně jako každou možnost dokoupení zásob, protože pak nám to nějak vycházelo, když jsme si to počítali, třeba jsme vypili 10 litrů vody jako na jednoho na den, což jako byla hrozná spotřeba. Takže jsme opravdu jako brali úplně každou jako zastávku, která byla po cestě. A ono, mám pocit, že všude jako ty možnosti dokupovat jsou, i na tom Balkáně, i při té cestě z toho Turecka, že ty obchůdky i v těch sebezapadlejších vesničkách prostě jako člověk vždycky jako objeví. I teď v tom Španělsku, které bylo minimálně osídlené, tak vždycky ta možnost prostě někde je, anebo někoho poprosit o vodu. Ti lidi prostě jsou ochotní.
2: Většinou bývá problém spíš ta voda. Mít hlavně to pití. To jídlo, bez jídla člověk vydrží i den. S tím pití je to horší, no. Vůbec, když jsou tyhle velký horka.
1: A nějaký filtr nevozíte, že byste potom mohli z jakéhokoliv potoka nebo z jakékoliv louže se ještě dozásobit?
2: Filtr nevozíme. Máme ho doma, já jsem ho jednou vezl na míle, ale ani jednou jsem ho nepoužil, takže od té doby ho nevozím, nepoužíváme ho.
1: Jak vypadá bikepacking v zimě? Když se bavíme o tom ultralight vybavení a o dlouhých kilometrech ve vedru, tak to je jedna věc, ale jak to vypadá, když počítáte, že budete spát na sněhu třeba taky v průběhu zimního bikepackingu, jaké to je?
0: No, to je úplně jiná disciplína. To jako nejtěžší na tom je, že se člověk musí smířit s tím, jak pomalý ten postup je. To, že je zima nebo člověk spí na tom sněhu, tak to nějak jako asi problém není úplně, jako že by nás to nějak limitovalo, ale spíš jako psychicky si tu hlavu nastavit tak, že i když jsme jeli ty zimní míle, kde tu trasu vlastně známe, tak na místo nějakých jako třeba 200-300 kilometrů, nevím, kolik člověk ujede za den při těch letních mílích, tak najednou za ten samý čas třeba člověk ujede jako 40 kilometrů. A je to jako hrozně to člověka sráží, když má nějaký prostě časový rozpis, potřebuje někdy být zpátky, tak je to jako psychicky hodně těžké a spíš tak jako na ten morál, no, ta zimní cyklistika.
2: Jinak vybavení jsme vezli poměrně obyčejný, nechtěli jsme do toho moc investovat, takže Klárka si vezla třeba 2 letní spacáky místo jednoho kvalitního zimního. Já jsem měl nějaký 3 sezónní. Měli jsme nějaký nafukovací karimatky, já jsem tu svoji píchnul hnedka první večer, takže jsem pak zbytek zájezdu spal na píchlí. Jinak jsme měli v podstatě to samé, co v létě, plus péřovku, no, a teplý boty.
0: Jako asi je to v pohodě, no, já teda pak jsem akorát chytla nějaké omrzliny všude na nohách a na zadku, ale já nevím vlastně, kde, no, jako za nás to bylo v pohodě, ale asi to úplně nedoporučujeme, tak to s tím minimem vybavení, my v tom možná máme trochu posunuté to vnímání, ale za mě třeba ta zima je víc snášenlivá, nebo líp to snáším, než naopak ty letní teploty.
1: Omrzliny na zadku, jo?
0: Všude tam, kde mám cyklistické kraťase, tak se mě prostě udělali nějaké jako omrzliny, puchýře a pak jsem to léčila ještě asi měsíc po návratu domů. A nevím, z čeho to bylo, ale nebo bylo to jako nějaká asi kombinace toho mrazu, protože nám tam potom ty poslední dny teploty ušly jako k minus 20 a bylo hodně sněhu, místy jsme fakt jako se brodili třeba jako po pás, s těmi koli to nebylo úplně jako komfortní a taky člověk se v tu zimu prostě míň myje, protože se tolik jako nepotí nebo není tolik zašpiněný od prachu, míň člověk i pije, jak nemá pocit žízně, takže to bylo jako asi jedno s druhým, i s dehydratací možná, i s tím mrazem, i s prostě ze vším, no.
1: Ale vznikají ty omrzliny vlastně jako během dne, během jízdy, ne, že v noci spacák nestačí, tak člověk začne omrzat, ale prostě v tom cyklooblečení během dne na jakékoliv partii, která se dostatečně jako neprokrvuje.
0: Asi tak, no, mně se to objevilo už někdy v polovině té trasy, ale přijímala jsem si těch jako postupů, jak se to rozšiřuje a zhoršuje vždycky, až když jsme si třeba někde vzali jako ubytování, což bylo třeba po třech dnech, protože když jsme šli třeba do spacáku někde venku, tak prostě, že jo, ve tři odpoledne je tma, takže člověk jako úplně nemá čas si prohlížet. A většinou jsem si to pak teda jako až ten vývoj sledovala, když jsme byli někde na penzionu, když člověk jako jde do sprchy a jako má možnost se prostě umýt a prohlídnout, no, takže vlastně ani nevím, jak se to vyvíjelo, ale já jsem to měla tak jako skokovitě, no, že jsem to občas takhle jako skoukla co tři dny.
1: A nezapochybovali jste v ten moment, jestli to byl dobrý nápad, nebo jestli třeba nějak neupravit plán, když najednou v zrcadle v koupelně jsou teda vidět omrzliny na zadku. Pardon.
2: Pochybovali jsme asi oba, ale ani jeden jsme to neřekli nahlas.
0: No, ale já už jsem se ptala, protože mě už se jako na to, já jsem to měla i všude jako na stehnech, i zepředu, i prostě nad kolenama všude. A mně se k tomu hlavně to oblečení jako lepilo, že prostě, jak jsem to dělala rozmokvané, tak to pak bylo jako problémy, jako jakýkoliv, jako když si člověk potřebuje se jít vyčůrat nebo cokoliv, tak to prostě musí sundat. A vždycky mě jako tekly slzy už bolestí, jak to bylo nepříjemné. Ale bála jsem se hlavně, jako, aby mi třeba nemuseli amputovat nohy, protože člověk má spojené omrzliny, jako, pardon, že se směju, ale od horolezců, že třeba musí amputovat prsty, ale vyděsilo mě, když jsem to viděla jako na sobě, jako v místech, kde jsem nečekala, že to může být, že jsem čekala, že omrzliny jsou jako záležitost periferií, což jsem pak teda jako zjistila, že ne, ní to tak vždycky, ale v tu chvíli jsem si říkala, tak jako, jestli už tohle není ta stopka, kdy prostě už nemáme pokračovat, no. Tak jsem se ptala Toma, on říkal, tak já nevím, možná už jo, ale zase to bylo už kousek, bylo to 200 do cíle, no, asi.
2: No, v té zimě těch 200 bylo ještě 4 dny.
0: Ale pak už jsme si teda brali ty poslední noci teda aspoň penziony, že už jsme nechtěli spát venku, abychom to teda aspoň trošku jako eliminovali to riziko dalšího postupu.
1: Takže jste do určité míry uplatnili ten princip, že jste z toho byli trochu oba vyděšení, ale naplno jste si to nepřiznali, až teďka zpětně, když se takhle o tom bavíme, a částečně to bylo dané tím, že táhnul ten cíl, který už je blízko, nebo aspoň v uvozovkách blízko.
0: No přesně, jako tam si člověk protrpěl toho tolik za tu cestu, že těch jako 200 už fakt jako se jako nechce člověku vzdát, že tam už i kdyby se měl člověk jako doplazit prostě, tak už jako. A hlavně ono v tu chvíli člověk to vidí jako asi hloupě, že prostě jeho největší cíl je jenom ten cíl toho závodu nebo té akce. A v tu chvíli člověk jako moc nepřemýšlí, jako ale zdraví je důležitější nebo z dlouhodobějšího hlediska, že by to mělo být prostě nějaké jiné. Že v tu chvíli člověk žije tak jako úsekovitě prostě od obchodu k obchodu, restaurace k restauraci, od spaní ke spaní. Že tam prostě ten dlouhodobější přesah v tu chvíli není, no. Tak ten náhled na to možná je to, co člověku jako chybí a co ho zároveň jako vede i přes tu bolest nebo přes to, že ví, že to je špatně prostě jít dál, no.
1: Když jste takhle mnohokrát přejeli Česko a Slovensko sem a tam, tak kde je tady nejkrásněji?
2: To je zase hrozně těžká otázka. Já bych řekl, jako asi z české strany je nejhezčí Morava a ze slovenský Nízký Tatry. Na té trase 1000 mil teda.
0: No, za mě, já mám strašně ráda naši republiku. Hrozně se mi líbí a čím víc jako cestujeme kamkoliv, tak tím víc si vážím naší krajiny, naší přírody, našich památek, jak to tady máme nádherné. A mně se tady líbí asi vlastně všude, kde nejsou ještě úplně ty místa zničené turismem, no, kde nejsou takové ty stezky v oblacích, nejsou to Krkonoše a to je právě třeba Český les, který je ještě takový jako nepolíbený, nebo Krušné hory, nebo tady ty, ta karpatská část tady přes hranice, takže spíš takové jako místa, kde je člověk sám v té přírodě, než s nějakými davy turistů.
1: Ty stezky v oblacích, to je zlo?
0: Za nás jo, ale každému se líbí něco jiného a to je asi správně, ale my si tu přírodu, nebo aspoň já za sebe si tu přírodu prostě umím užít i bez toho, aniž by tam někdo musel něco prostě takového stavět, nějaké jako atrakce, no.
1: Já se na to ptám teďka, zatímco se pomalu blížíme k závěru, na Česko, i protože vy máte ještě takový vlastní projekt vtělený mezi spoustu dalších cest a to je, že jezdíte k pramenům řek a kolik už jste etap v rámci tohoto projektu vlastně podnikli? Už jich není úplně málo.
0: No, jestli máme asi 14 řek, možná si je těch, u 15 jsme se hrozně pohádali, tak to jsme přestali točit a jeli jsme domů, ale asi 14 možná jich máme, tak nějak, no. Ale je toho spousta, jako těch řek, které nás lákají, ale pořád jako není kdy, no. Naše sezóna na kolotoky je vždycky jako od podzimu do jara, že přes to léto na to nemáme moc čas, no.
1: To uděláte tak, že vezmete ústí řeky a pramen, a mezi tím si prostě naplánujete nějakou trasu více nebo méně detailně a projedete to od ústí řeky k prameni a co ta cesta přinese, to přinese, nebo to má nějaké další parametry?
2: Jezdíme vždycky od pramene k ústí a trasu si vlastně pokouším vždycky trasovat a tak, aby jsme byli co nejblíž řece. Takže občas to jsou opravdu kozí stezky, takový ty rybářský pěšiny, takže ten postup je taky pak značně pomalej.
0: Ale máme heslo, že jdeme tak blízko, jak nás řeka pustí. Že tím, že si to jako jsme si nastavili sami a jsou to naše pravidla, tak prostě někdy jsme řece blíž a někdy dál. A když je nějaké zajímavé město v okolí, kde jsou třeba nějaké jako památky nebo nějaká zajímavost, tak se od té řeky prostě vzdálíme a jdeme se podívat i prostě dál od té řeky k nějakému tomu městu nebo místu.
1: A u kterého pramene se vám líbilo?
2: No, za mě byla asi nejhezčí Sázava. To byla vlastně naše úplně první řeka a je to řeka Trempů, je to krásná řeka a stejně tak byl krásný i její pramen.
0: Já asi konkrétně jeden nevím, ale mě vždycky jako u těch pramenů fascinuje, jak jako z ničeho vyroste to, co je na konci, že to je prostě neskutečný jako příběh té řeky, té kapičky nebo toho mokřadu nebo toho ničeho. Co tam vlastně člověk vidí, že ani mnohdy to není prostě nějaký jako fakt vydatný pramínek s hrníčkem, že je to prostě v době teďkon sucha spíš jenom takové jako nic a co z toho na konci vyroste, tak je to jako takový jako hezký příběh, no, celou tu řeku si takto prostě projet.
1: Díky moc za to, že jste přišli. Casablanku dál najdete na wave.cz/Casablanka ve všech podcastových aplikacích. Díky, že posloucháte a dneska hlavně díky našim hostům Tomáš Novotný, Klára Novotná. Díky moc.
2: Děkujeme.
0: Moc děkujeme za pozvání.
3: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty. Gaslight Gatekeep Global.

0: Starter.
1: Starter.
0: Hitparáda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
0: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Pleják.
0: Horečka páteční noci na rádiu Wave.
3: Oh boy.

0: Rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak. Horečka páteční noci na Rádiu Wave.

You one two this describe my

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

kalkuluje, že smysl je vydělat prachy. Každou stěnu tady tvoří kýčovitý nápisy, který se ptají, tak už si to v sobě pohřbě. Ptáš se, kam se podělit ty oči na...

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
2: Plejak. Horečka páteční noci na Rádiu Wave.
4: Čau, tady Tom z Ghost of You, posloucháte Rádio Wave.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Pleják.
1: Pleják. Horečka páteční noci na rádiu.

0: i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
0: na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

Děláme vlny.